0: Ty posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují tím pravidla.
1: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, třeba u pramene Labe. Strážci dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Služba na koních je i zpestřením pro návštěvníky hor. Za sezónu hlídky najedou stovky kilometrů. Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. V neděli bude na jihozápadě slunečno s teplotami kolem 27, na severovýchodě se čeká na déšť s teplotami kolem 21.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

si z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce, na zastávce slova nic nejsou.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

večer. Milování je divoká píseň večer. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet,

čeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

lásku člověči, čin víc než slova, odsti nás přesvědčit.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Linda Nosková slaví wimbledonský titul. Talentovaná tenistka si poradila s Karolínou Muchovou, kterou přehrála 2-1 na sety. Bylo to historicky poprvé, kdy proti sobě ve finále Grand Slamu stály 2 naše hráčky. Nosková v dramatické bitvě nezvládla proměnit 5 mečbolů už ve druhé sadě. Po pauze se ale do hry vrátila a v 21 letech slaví premiérový triumf na prestižním travnatém turnaji. V emotivním projevu překládaném televizi Prima se neubránila slzám. Nosková mimo jiné ubezpečila, že finálový souboj na jejím výborném vztahu s Muchovou nic nezmění.
2: Jsme kamarádky.
3: I'm so glad I could play my first Grand Slam final.
2: Jsem moc šťastná, že jsem první Grand Slamové finále mohla hrát právě s tebou. Myslím, že všichni čeští fanoušci jsou na nás pyšní.
1: Nosková tak proměnila hned první finálovou šanci na grandslamový titul. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi zavřelo dálnici D10. Do 9. raní bude obousměrně přerušený provoz mezi exity číslo 10 a 14. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem na Nymbursku. Částečná omezení provozu na dálnici si pak ještě v neděli dopoledne vyžádají odklízecí práce. Letiště Karlovy Vary přijde o dovolenkové čártrové lety do tuniského monastyru. Cestovní kanceláře je od 14. července ruší pro malý zájem cestujících. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Lety do dovolenkových destinací začaly 6. června a skončí 3. října. Zachované zůstávají ty do Bulharska a Turecka. Z karlovarského letiště i nadále létá pravidelná linka do uzbeckého Taškentu. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporně. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
4: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35 nebo jestli jsme v městě památkový zóně.
1: V Turnově vyměnili už 1/3 lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá. Úřady v sobotu vydaly novou bilanci, podle které při dvojici otřesů 24. června zemřeli 4333 lidí. Nejméně 16740 je zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů OSN by ale mohlo jít až o 50 000 osob. Jak připomíná Guardian, možnosti Venezuely na obnovu jsou velmi omezené. Země se dlouhodobě potýká s hospodářskou krizí. Caracas už ve středu požádal několik zemí, aby uvolnili venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí. OSN pak svět vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. A na závěr ještě jeden český sportovní úspěch. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu 3. na kilometru. Pro olympijského šampiona je to letos nejlepší výsledek na této trati. Během dne nás na jihozápadě čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 29 stupňů, jinde bude oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 21.
0: radost ze života.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch vran, mizel v dálce i ten

0: přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos a vychloubáš se pózou světáckou.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chodíte na čundry za každého počasí? Spíte pod širákem nebo stavíte stán? Která písnička nesmí chybět u ohně a vaříte v přírodě, na čem si na vandru nejvíc pochutnáte? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. 21letá hráčka ve sledovaném českém tenisovém derby porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou. Nosková získala svůj premiérový titul z turnajů velké grandslamové čtyřky.
4: Nosková zvítězila nad Muchovou 2-1 na sety za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Nosková se stala už třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední 4 ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové. Z českých tenistek získali titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jana Novotná. Finále ryze v našich barvách viděl Wimbledon úplně poprvé v historii. Nosková v dojemném proslovu děkovala Muchové, fanouškům, trenérům a samozřejmě také své rodině, v hledišti přítomnému tatínkovi a do nebe i své zesnulé mamince. Nosková se v 21 letech zapisuje do wimbledonské historie. Kromě trofeje získala i 100 milionovou odměnu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: K tragédii došlo během závodu na Masarykově okruhu v Brně. Zemřeli tam dva závodníci. Během sobotního programu došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě jezdců. Oba závodníci byli cizinci. Podle dosavadních zjištění měl 33-letý jezdec zřejmě technickou závadu na motorce a nerozjel se. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec. První motorkář navzdory okamžitému lékařskému zásahu zemřel na místě. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportovaný do nemocnice. Ani jeho život se ale nepodařilo zachránit. Zbytek víkendového programu na okruhu v Brně pořadatelé zrušili. Filmový festival ve Varech je u konce. Křišťálový glóbus na jeho 60. ročníku získal koprodukční snímek s účastí Česka Padlé ovoce. Na dramatu o posedlosti a kvír touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie. Do českých kin snímek zamíří 23. července. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na závěr festivalu převzala francouzská herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta festivalu za mimořádný přínos získali slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Příští ročník Karlovarského festivalu proběhne od 2. do 10. července 2027. Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují tím pravidla.
5: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, třeba u pramene Labe. Strážci dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Služba na koních je i zpestřením pro návštěvníky hor. Za sezónu hlídky najedou stovky kilometrů. Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. V neděli bude na jihozápadě slunečno s teplotami kolem 27, na severovýchodě se čeká na déšť s teplotami kolem 21.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Linda Nosková slaví wimbledonský titul. Talentovaná tenistka si poradila s Karolínou Muchovou, kterou přehrála 2-1 na sety. Bylo to historicky poprvé, kdy proti sobě ve finále Grand Slamu stály dvě naše hráčky. Nosková v dramatické bitvě nezvládla proměnit 5 mečbolů už ve druhé sadě. Po pauze se ale do hry vrátila a v 21 letech slaví premiérový triumf na prestižním travnatém turnaji. V emotivním projevu překládaném televizi Prima se neubránila slzám. Nosková mimo jiné ubezpečila, že finálový souboj na jejím výborném vztahu s Muchovou nic nezmění.
3: Ladies singles champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Nosková.
4: Yeah, like you said, we're friends.
5: Jsme kamarádky.
4: I'm so glad I could play my first Grand Slam final.
5: Jsem moc šťastná, že jsem první Grand Slamové finále mohla hrát právě s tebou. Myslím, že všichni čeští fanoušci jsou na nás pyšní.
2: Nosková tak proměnila hned první finálovou šanci na grandslamový titul. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi zavřelo dálnici D10. Do 9. raní bude obousměrně přerušený provoz mezi exity číslo 10 a 14. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem na Nymbursku. Částečná omezení provozu na dálnici si pak ještě v neděli dopoledne vyžádají odklízecí práce. Letiště Karlovy Vary přijde o dovolenkové čártrové lety do tuniského monastyru. Cestovní kanceláře je od 14. července ruší pro malý zájem cestujících. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Lety do dovolenkových destinací začaly 6. června a skončí 3. října. Zachované zůstávají ty do Bulharska a Turecka. Z karlovarského letiště i nadále létá pravidelná linka do uzbeckého Taškentu. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporně. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
6: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel. S ohledem na to, jestli se pohybujeme na velký silnici typu 1/35, nebo jestli jsme památkový zóně.
2: V Turnově vyměnili už 1/3 lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá. Úřady v sobotu vydali novou bilanci, podle které při dvojici otřesů 24. června zemřeli 4333 lidí. Nejméně 16740 je zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů OSN by ale mohlo jít až o 50 tisíc osob. Jak připomíná Guardian, možnosti Venezuely na obnovu jsou velmi omezené. Země se dlouhodobě potýká s hospodářskou krizí. Caracas už ve středu požádal několik zemí, aby uvolnili venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí. OSN pak svět vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. A na závěr ještě jeden český sportovní úspěch. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu 3. na kilometru. Pro olympijského šampiona je to letos nejlepší výsledek na této trati. Během dne nás na jihozápadě čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 29 stupňů, jinde bude oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 21.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se Vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda každé

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule,

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Strach před požáry zůstává aktuální. Přehradu Hracholusky obsadili na plzeňsku Synice. Kajakář dostál zazářil v Kanadě. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
2: Jižní Moravu trápí čím dál větší sucho. Meteorologové kvůli němu varují v regionu před požáry. Výstraha se rozšířila na celý Jihomoravský kraj. Upozorňuje na to Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha trápí v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
2: Výstraha meteorologů platí do odvolání. Do půlky příštího týdne nejspíš skoro nezaprší. Lidé by si tak měli rozmyslet rozdělávání ohňů v přírodě a pozor by si měli dát i na odhazování cigaretových nedopalků na zem. Oblíbená přehrada Hracholusky na Plzeňsku se barví do zelena. Zatímco u hráze je kvalita vody stále dobrá, v horní části se zhoršuje. Můžou za to přemnožené Synice.
4: Kvalita vody je horší v horní části nádrže, ve spodní části blíže k hrázi se mohou lidé koupat bez obav. U silničního mostu už má voda zelený odstín a místy vytváří zákal připomínající hrachovou polévku. Přemnožené Synice mohou způsobovat podráždění kůže. Hygienici zatím nevydali zákaz koupání na žádném ze sledovaných míst. Zhoršenou kvalitu vody ale zaznamenali například na Babyloně u Domažlic. Dobrou vodu si drží plzeňské Bolevecké rybníky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
2: Železniční trať na západě Německa se po dvou dnech otevřela. Mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem byla uzavřená od pátku kvůli požáru. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Komando Angry Birds. Píše to agentura DPA. Vlaky se večer po trati opět rozjeli. Ještě včera odpoledne ale nebylo jasné, kdy opravy skončí. Železniční společnost Deutsche Bahn totiž informovala o rozsáhlých škodách. Německé dráhy večer sdělili, že se podařilo opravit četné kabely, které požár zničil. Vlaky, včetně dálkových spojů, místem jezdí bez omezení. Kajakář Josef Dostál znovu potvrdil výbornou formu. Na světovém poháru v Montrealu dojel třetí na kilometru. Pro olympijského vítěze je to nejlepší výsledek na této trati v aktuální sezóně. Dostál se do finále na kilometru probojoval v letošním světovém poháru poprvé.
5: Krásné ráno vám přeje Zdeněk Sekanina, máme 2,5 minuty po 6 hodině, no a za malou chvilku si dáme opět české prázdniny za muziku, teď kapela Mandraže, Šrouby a Matice.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Oh yeah, nevím jak vy, ale já tuhle písničku s létem mám spojenou stejně jako prázdniny, no a když už prázdniny, no tak ty naše na Impulzu.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Určitě víte, že nás v tomto projektu zajímají regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci, no a ty jsou v plném proudu, tedy české prázdniny Rádia Impuls. Reportér Tomáš Kabát tento týden cestoval po Moravskoslezském kraji a navštívil i rodinné bylinkářství ve Fulneku na Novojičínsku.
2: Vedle mě stále bylinkář Karol Vorčák z Fulneku. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Co to tady právě teďka sledujeme?
3: No, sledujeme balení vánočních čajů už.
2: To znamená, je to velká mašina, která umí i zvážet ten čaj, nebo jak to vlastně funguje?
3: Funguje to, že se přesně naváží hore bylinka alebo zmes, padá to dolů a zavaruje se to tak, aby to bylo chráněné před vzduchom a potom se to následně balí ještě do dalších krabic, aby to bylo chráněné i před světlom. To jsou vlastně také hlavné nepřátelé bylin.
2: Abychom si to dokázali představit, jaká je vlastně ta cesta od té bylinky k té směsi?
3: Takže přijde sušená bylinka, kterou si narežeme alebo namelíme podle toho, jako potřebujeme. Postupně některou třeba dosušit, některou ještě vlastně pri výbere celkom dbáme na to, aby to bola bylinka taká, aká má byť, takže preverujú sa niektoré veci aj v labaku, tak aby sme nekúpili kočku vo vreci, alebo jak sa to říká. A následne je spracovanie podľa toho, jak potrebujeme, nareže sa to, namieša, dokiaľ to nie je jednoduchovka, ale zmes. No a potom to balíme buď ako sypané čaje, tak jak vidíte teraz na balíčke, alebo sa robia sáčky, ktoré sú vlastne tiež sypané saje, ale sú na lovom sáčku väčšom.
2: Jak vlastne probíhá to míchání? Sú na to nejaké stroje, nebo sa to dělá ručne? Jak si to môžeme predstaviť?
3: Jednoduše. Začas, keď sme boli ešte pod suklom, tak bol na to asi 8-stranový dokument, kedy sme preverovali, že či to je dobre zamíchané, alebo hodne dobré, takže na tom sa troška smejem, ale je to v podstate jednoduché. Dá sa to buď do jednej veľkej nádoby alebo do pytle, zamieša podľa množstva a vlastne na tom míchaní není nic složitýho.
2: Nejen o míchání čajových bylinkových směsí sme si povídali s bylinkářem Karolem Vorčákem. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Díky, nashledem.
2: A z Fulneku se loučí Tomáš Kabát. Hezký den.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.

0: Michaela Jacksona bude na rádiu Impuls střídat za malou chvilku Marek Ztracený. Bude to Léto 95, tedy typická letní písnička. No ale vy nám už teď píšete, jaké že je léto u vás, no a jaké třeba máte počasí. Takže přátelé, navzdory brzké hodině, už 11 stupňů mají v Horním Slavkově, to víme díky gladiátorovi Danovi, a obloha je tam bez mráčků, moc díky. Broumov, chráněná krajinná oblast, 13,5 stupně, zataženo a mírný vítr, píše můj jmenovec Zdeněk, děkujeme. Krásné ráno z Nahošovic posílá Skrblík, posílá také fotografii a píše, že je 12 stupňů Celsia. No a podíváme se ještě díky Janě do Beskyd ve Frýdlantu nad Ostravicí, konkrétně ve Pstruží. Hlásí zataženo, což potvrzuje i fotografii. No a teplota 16,4 stupně. Tak pište i vy ostatní na WhatsApp 605 222 007. Jaké máte počasí a vysílejte s námi.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

Doufám, že jsme vás moc neuspali, nebojte, už za malou chvilku vás probudím kapelou Opět a Radeček, všechno je v pořádku, no ale jestli máte na dnešek už nějaké plány, tak se určitě hodí znát předpověď počasí a to vám teď nabídnu. Podle meteorologů to dnes bude rozdělené, myslím tedy republiku na jihu a západě, totiž očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, během dne přechodně trochu té oblačnosti, ale přibude. Na severovýchodě však zataženo a na východě dokonce s deštěm či přeháňkami, k večeru ale budou srážky i oblačnosti ubývat. No a teploty podobně rozdělené, nejvyšší 24 až 29, ovšem na východě a severovýchodě bude méně, tam bude kolem 21 stupňů, no a v Jeseníkách a Beskydech, tam se dnes moc neohřejí, kolem 18 stupňů Celsia. Tak mi pište už teď, jaké máte počasí, 605 222 007 číslo pro WhatsApp zprávy.

0: Na Radio Impuls vám krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Ať už při neděli 12. července máte v plánu cokoliv, možná se budou hodit některé z událostí anebo akcí, které vám teď nabídnu, tak vězte, že třeba na kampusu Brněnské Masarykovy univerzity dnes začíná týdenní Mendel Festival. Propojí vědu, vzdělávání, zábavu a hudbu. Součástí jsou a budou desítky interaktivních stanovišť, vědecké experimenty, odborné přednášky o klimatické změně a genetice. No ale bude tam také muzika, vystoupí kapely jako třeba Monkey Business, Poletíme anebo Jana Kirchner. Jestli to nemáte do Brna daleko, určitě si na tuhle akci zajděte. No a ze sportovních záležitostí, tak po včerejším fantastickém českém finále děvčat na Wimbledonu nás na grandslamovém turnaji právě ve Wimbledonu čeká od 17. hodiny finále mužské dvouhry a také finále čtyř hry žen. No a ještě jedna sportovní záležitost, na cyklistickém závodě Tour de France se dnes pojede 9. etapa, tak jestli máte rádi kolečka, určitě si nenechte tuto záležitost ujít. No a my už jdeme na naši krabičku.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: V Impulzovic krabičce jsme se teď loučili s láskami Karel Gott a Marcela Holanová. My už teď ale míříme na silnice.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: No a naše nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají teď na D8 ve směru od Prahy na Lovosice. Na 15. kilometru leží v jízdních pruzích zbytky pneumatiky. Buďte tam prosím opatrní. Na Česko-Lipsku na trase Jablone v Podještědí Mimoň před odbočkou na Nový Luhov havarovalo osobní auto. Nehodu osobáku s nákladním autem máme hlášenu z trasy Písek Strakonice u obce Stará Dobev. No a připomínám, že stále zůstává uzavřená D10 mezi exity 10 a 14. Důvodem je demolice staré pěší lávky a výstavba nové a dálnice by podle původních plánů silničářů měla být otevřena v 9 hodin dopoledne. Objízdné trasy jsou značeny, tak držíme palce, ať se tahle věc zadaří. Jak se jede vám při neděli 12. července? Můžete nám dát vědět do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo nám zavolat na naši linku dopravní centrály 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Krásné ráno, s Impulzem vám přeje Zdeněk Sekanina, vysíláte s námi a já jsem za to vždycky nesmírně rád. Třeba Standa v Pardubicích hlásí 16 stupňů, R plus V podepsání hlásí, že když vyráželi večer z Chorvatska bylo 28, ale teď u Prahy 15 stupňů, tak jsou zvědaví, kolik budou ve Slaném, no neohřejete se tak jako v Chorvatsku, to vám můžu říct. Agent Placák v Lipovci v Moravském Krasu naměřil 15 stupňů, o stupínek více mají v Klášterci nad Ohří, to píše Martin, a třeba ještě jedno lákání a provokace, Šárka je v Benátkách, v těch italských, a tam naměřila teď 22 stupňů. Moc díky, pište i vy ostatní, jinak dnes na jihu a západě jasno až polojasno, na severovýchodě naopak zataženo s deštěm a teploty 24 až 29 a na východě a severovýchodě jenom kolem 21 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Omezení na D10 skončí za 2 hodiny. Ztraceného chlapce se v Českém Švýcarsku podařilo najít. Spojené státy rozsáhle udeřily na Írán. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Dálnice D10 u Staré Boleslavy se má šoférům otevřít už za 2 hodiny. Mezi sjezdy na 10. a 14. kilometru je v obou směrech uzavřená kvůli bourání lávky pro pěší, která vede nad dálnicí. Řidiči objíždějí uzavřený úsek po vyznačených objízdných trasách. Odhad trvání uzavírky sdělil mluvčí stavební firmy agentuře ČTK. Během dneška si omezení provozu na místě vyžádají ještě odklízecí práce. Šťastný konec má pátrání po 12-letém chlapci v Českém Švýcarsku. V Národním parku se polského hocha podařilo najít. Chlapec se ztratil včera odpoledne. Najít se ho povedlo díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku. Do pátrací akce se zapojili příslušníci speciální pořádkové jednotky, psovodi, hasiči, strážci Národního parku i drony. Spojené státy hlásí další údery na Írán. Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 íránských vojenských cílů. Uvedlo to velitelství amerických sil v oblasti, když oznámilo ukončení už 3. vlny útoků na Írán v tomto týdnu. Tiskové agentury informují, že státy Perského zálivu čelily íránským útokům. Liberec se otevírá večerní kultuře. Magistrát začal přijímat žádosti od pořadatelů akcí, kteří chtějí zkrátit noční klid. Mluvčí radnice Jana Kodymová upozorňuje, že běžně musí hlasitá produkce končit ve 22 hodin.
3: Pouze akce zařazené do přílohy výjimek proběhnou i po začátku nočního klidu ve schváleném rozsahu. Ostatní akce jsou povinny dodržovat obecně platnou dobu nočního klidu od 22. do 6. hodiny ráno.
2: Udílení výjimek nebude automatické, rozhodovat o nich bude liberecké zastupitelstvo. Pořadatelé můžou své žádosti posílat do konce září, zastupitelé je proberou na podzim. Královnou Wimbledonu je Linda Nosková. Po bitvě porazila ve finále ženské dvouhry další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Hrál se zápas pro silné nervy.
4: Nosková vstoupila do utkání báječně. První set rychle a zaslouženě vyhrála díky strojově přesné razantní hře 6-2. Ve druhém pak vedla už 5-2, jenže Karolína Muchová se úžasně zvedla, odvrátila 5 mečbolů, vyhrála 5 her za sebou, set potom 7-5 a šlo se do 3. dějství. V něm se znovu dokázala prosadit 21-letá rodačka z Valašska a za 2,5 hodiny kvalitou stupňující se podívané se stala vítězkou, když třetí sadu vyhrála 6-3. Jan Čada, Radio Impuls.
0: Krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Ano, koukal jsem včera na tenis, byla to nádherná podívaná, tak pojďme teď za muzikou. Krištof, obchodník s deštěm, jen pro vás.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: si pamatuju, jak jsme se na tuhle kečupovou písničku vlnili anebo se snažili v latinskoamerických rytmech na diskotékách v 90. letech. No, jsou to krásné vzpomínky, možná, že vy se budete moci vlnit do rytmu jakýchkoliv, ovšem tentokrát už s borůvkovou marmeládou, protože v Borovanech na Českobudějovicku dnes pokračuje dvoudenní borůvkobraní. Letos slaví 20 let a nabízí borůvkovou slavnost s bohatým kulturním programem a více než 130 stánky s občerstvením. Tam najdete regionální produkty a samozřejmě borůvkové speciality. Můžete ochutnat i borovanské borůvkové víno. Před časem o něm mluvil v našem vysílání výrobce František Stodolovský.
1: Borovany jsou hlavním městem borůvek, no a my jsme se rozhodli rozšířit pro borůvkobraní tu naši nabídku o tenhle ten nápoj. Z těch borůvek macerací za studena vyrábíme přírodní extrakt. Ten alkohol se tam dostává díky Cabernetu Sauvignon, který nakupujeme od originálních výrobců.
0: No a když víno, tak bychom mohli zmínit alespoň okrajově i pivo v zámeckém pivovaru v Litomyšli, ovšem proběhne nikoliv den piva, ale slavnostní zahájení výstavy Svět kostiček. K vidění bude Lego, město s pohyblivými vlakovými soupravami i letadla a helikoptéry, no a další kostičkové světy pro děti. Je tam připravena také herna, tak ať už do Borovan na Českobudějovicku nebo do krásného zámeckého pivovaru v Litomyšli, doufám, že si dnešní den, tedy neděli 12. července, i díky Impulzu pořádně užijete. No a když muzika, tak za chvilku ta česká, Pár přátel a Michal David.

Rádio Impuls, za chvilku za českou muziku Sebastian, budou to náhradní díly, no a teď už vám představím téma, o kterém si dnes budeme povídat, pakliže s námi budete vysílat. My se vás při neděli 12. července ptáme, jestli chodíte na čundry, a jestli chodíte, tak je to opravdu za každého počasí. Spíte pod čirákem, anebo si raději vždycky postavíte stan, no a když už táboření a čundry, tak pochopitelně i táboráky. Která písnička u ohně podle vás nesmí chybět? Pište nám na WhatsApp 605 222 007 a jestli se vám po ránu psát nechce, no tak je to jednoduché. Namluvte vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a vysílejte s námi.

0: Na Impulzu vysíláte s námi a za to jsem vždy nesmírně rád. Krasová v Moravském Krasu 16 stupňů Celsia, zataženo, píše František. V Milovicích mají 17, píše Vláďa. Máme tady i zprávu od Dáše z Dědřichova nad Bystřicí, 14,5 stupně. Abychom tomuto regionu byli věrni i v dalším příspěvku, tak je tady jedna nahraná.
1: Dobrý den, Impulzový, drsný žabák z Bruntálu hlásí 16 stupňů v Malé Morávce.
0: Byl jsem tam tenhle týden, všude krásný kraj, určitě si tam zajeďte. No a ještě třeba Chlbany Václav naměřil 20 stupňů. Moc díky, tak posílejte i vy teploty. Jinak, co se meteorologické předpovědi týče, dnes na jihu a západě jasno až polojasno, přechodně nějaká ta oblačnost přes den může přibýt. Na severovýchodě ale zataženo a na východě se přidá déšť i přehánky, k večeru pak ale srážky i oblačnost budou ubývat. Teploty 24 až 29, ale netýká se to východu a severovýchodu země, protože tam má být kolem 21 a pozor, v Jeseníkách a Beskydech jenom kolem 18 stupňů Celsia.

0: Vzpomínat budeme za malou chvilku na Jiřího Schillingera díky Impulzovic krabičce. Jsem prý blázen jen, ale vzpomínat se bude i teď, protože kdo v devadesátkách a na přelomu tisíciletí se vyhnul kapele Olympic, tak to byl naprostý šílenec, nebo prostě to nešlo. No a právě proto je hostem na lince Rádia Impuls dnešní oslavenec, jinak zpěvák a člen legendární chlapecké kapely Lunatic, Vašek Jelínek. Hezké ráno, Vašku.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Díky, co máš dneska a v plánu, pověz.
1: Já mám dneska v plánu, že jsem teď s celou rodinou v autě a cestujeme, jsme na dovolení v Řecku, jedeme právě na pláž. Takže rodinu pozdravte, Rádio Impuls, všichni.
0: Ahoj. Zdravíme, ty máš dnes narozeniny, konkrétně 7.40, tak si moc užívej čas s rodinou. Hlavně hodně zdraví, pohody a to doma i v práci. Prostě buď šťastný a spokojený, Vašku.
1: No já moc děkuju. Budu se snažit, aby to dneska proběhlo tak nějak v pořádku. Hned po druhý den si tady jsem na dovolení rozseknul hlavu, takže jsme to měli takový divoký, ale už je to všechno v pořádku. Mám to zaštitý, hojí se to a užívám si dovolenou plným důškem.
0: No, ale každá dovolená jednou skončí, tak zkus prozradit, co chystáte s Lunatikem, až skončí prázdniny.
1: Tak s kapelou teďko chystáme, máme hotový single, který chceme představit v září a zároveň vlastně poprvé zahrajeme 2. října v O2 Univerzum, protože opakujeme koncert ke 30 letům, který jsme dělali minulý rok a byl úspěšný, byl vyprodaný, tak jsme se rozhodli to ještě jednou zopakovat, tak doufám, že to bude stejně dobrý nebo spíš lepší.
0: Určitě bude, my přejeme ještě jednou krásné narozeniny, ať se podaří ten říjnový koncert v O2 Univerzum. No a teď už si s rodinou užívej léto na Krétě. Hostem na naší lince byl Vašek Jelínek, měj se, ahoj.
1: Já moc děkuju za telefonát a přeju všem posluchačům, ať přežijou léto ve zdraví a ať si to užijou. Děkuju moc krát.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: se týče tempa, za chvilku přitvrdíme se Shakirou, Waka Waka, potom Petr Nať, Jsme svoji. No a teď už pozvánka k dopravě. Za malou chvilku stále uzavřená D10, komplikace na D6. Za půl minuty jsme tam.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi.
3: Láďo, a my si říkáme vždycky, že ty lidi budou spinkat a vy jste vzhůru, co děláte?
2: Ne, autobusáci nespějí v tuhle dobu.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jedeme a vezeme k tomu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D10, která je stále v obou směrech uzavřena. Ještě minimálně hodinku a 20 minut by tomu tak mělo být. A to mezi exity 10 a 14. Důvodem je demolice staré pěší lávky a výstavba. Nové objízdné trasy jsou značeny. Na D6 na 124. kilometru ve směru od Chebu na Karlovy Vary stojí Ukrajince porouchané vozidlo. Dále osobní auto, tentokrát s tramvají, se srazilo v Liberci v ulici 1. máje. No a nehodu osobáku šetří policie na Žďársku na trase Štěpánov nad Svratkou Nedvědice u obce Ujčov. Jak se jede vám? Máte co pochválit a nebo naopak chcete kárat? Obojí snese naše žlutá mobilní aplikace, takže nahrávejte vzkazy a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Takhle jsme to rozjeli na Impulzu s Ricky Martinem. Teď už vysíláte s námi, některá slova by se měla tesat do kamene. Napsala je třeba Bohuslava, která píše, přeje všem krásný den plný pohody a dodává, nezapomeňte na úsměv, nic nestojí a den je hned lepší. No a kromě tohoto moudra Bohuslava také v Hlučíně naměřila 16 stupňů, moc děkujeme. V Hřebči u Kladna je 15, napsala Kačka. Zdraví také Nina, která v Olomouci naměřila 15 stupňů. No a ve Frýdlantu nad Ostravicí mají 14 a začalo pršet, píše Jaruna. Pište i vy ostatní na 605 222 007. Dnes to počasí opravdu rozdělí republiku na jihu a západě jasno až polojasno a na severu a severovýchodě naopak déšť, přehánky a zataženo. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 a na východě od 18 do 21 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chodíte na čundry za každého počasí? Spíte pod širákem nebo stavíte stan? Která písnička nesmí chybět u ohně a vaříte v přírodě, na čem si na vandru nejvíc pochutnáte? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
4: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
3: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
4: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
5: V Masarykově okruhu došlo včera k tragické nehodě. V Moravskoslezském kraji ustupuje žloutenková epidemie. Karlovarský kraj experimentuje se zavřením záchytky. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Tragická nehoda se odehrála na Masarykově okruhu v Brně. Dva jezdci tam včera po havárii v závodu silničních motocyklů zemřeli. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Informovali o tom policejní mluvčí a ředitel komunikace okruhu. Ten jménem pořadatelů vyjádřil soustrast rodinám a doplnil, že podrobnější informace k neštěstí nebudou organizátoři uvádět. Policejní mluvčí doplnila, že oba závodníci byli cizinci. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopný svůj stroj rozjet. Zezadu do něj pak narazil 44-letý jezdec. Epidemie žloutenky v Moravskoslezském kraji podle zdravotníků slábne. Poprvé po dvou letech od jejího vypuknutí nemá fakultní nemocnice Ostrava ani jednoho pacienta s touto nemocí. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, také hygienici evidují v regionu pouze jednotlivé případy.
6: Je to skutečně velká úleva, říká primářka kliniky infekčního lékařství Ostravské fakultní nemocnice Lenka Petroušová a dodává. Za dva roky prošlo naší klinikou 550 pacientů, přičemž v celé zemi bylo zaznamenáno 5000 případů. I toto srovnání potvrzuje, že jsme léčili opravdu hodně nakažených. Epidemie vypukla předloni na jaře v ostravské části Přívoz a rychle se šířila do jiných částí regionu. Jednalo se o nejsilnější epidemii hepatitidy typu A ve městě od roku 1979. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
5: Karlovarský kraj na zkoušku zavře záchytku. Platí to do konce prázdnin pro všední dny pro protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech. Karlovarský hejtman Petr Kuby ze změnu vysvětluje stížnostmi na dění v okolí záchytky.
7: Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova, ten problém je opravdu velký. Proto jsme hledali možná řešení, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku. Proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
5: Záchytka v Sokolově slouží obyvatelům celého Karlovarského kraje. Hejtmanství a zdravotnická záchranná služba víkendový provoz vyhodnotí do 31. srpna. Pak se rozhodne, co dál. Hasiče v Olomouckém kraji jen včera zaměstnali tři rozsáhlé požáry. V Moravičanech na Šumpersku začalo hořet v zemědělském objektu s uskladněnými balíky slámy. Ve Vojnicích na Olomoucku šlo o požár rodinného domu a v Novém Malíně na Šumpersku likvidovali požár chatky. Ve Vojnicích i v Novém Malíně utrpěla jedna osoba zranění. Mluvčí hasičů to řekl agentuře ČTK. České volejbalistky zakončí tažením Ligou národů. V dnešním zápase se v Bělehradu utkají s Francií. Naše hráčky mají na kontě 5 výher z 11 zápasů a do čtvrtfinále už postoupit nemůžou.
0: Krásné ráno vám přeje Zdeněk Sekanina, ladíte Radio Impuls. Za necelých 10 minut si připomeneme hrdiny všedního dne. Vy nám můžete psát, jestli chodíte na čundry a za každého počasí, no a za muziku teď Popelka.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Jedeš na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Určitě víte, že vám na Impulzu představujeme každý týden hrdiny všedního dne. Tentokrát se v rámci našeho projektu Českých prázdnin vydáme se zuřivým reportérem do Chuchelné na Opavsku. No a proč? Protože tam existuje spolek, který se stará o kočky.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: Ten spolek se jmenuje Kočičky Uniky a hrdinou všedního dne je Soňa Osmančíková. Ta má v zařízeních spolku a u pěstounů zhruba 160 kočiček, kterým je už teď dobře. Ale pojďme si, paní Soňo, představit nějaké ty kočičí příběhy.
3: Takže jednoho mám třeba, kterého srazilo auto, byl nalezený v okně u paní, která mě volala, jej vemu na veterinu, prodělal dvě operace čelisti, uzdravil
2: Milánek.
3: Se...
2: Milánek, který ležel vedle nás
3: je z něj hrozně kontaktní, hodný kocourek.
2: Nádherný, velikánský impulzový, hlavně bílej, má tam nějaký flíčky do hněda.
3: Ano. Pak tu máme třeba koťátka, která visela v igelitce v lese na stromě.
2: To je neuvěřitelný.
3: Koťátka, která dovezla městská policie z Ostravy, prolezla úplně červama. Ty už pečuju půl roku a snažím se jim najít domovy, ano. Aby měli prostě hezký život u lidí, kteří se o ně budou hezky starat.
2: Paní Soně, děkujeme za tu péči a jestli potřebujete kočičku nebo koťátko jako skvělého parťáka, zastavte se. Paní Soňa Osmančíková a kočičky Uniky vám nějakou číču pomůžou vybrat. Hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: No a hrdiny všedního dne budeme hledat i nadále v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls. Se za nimi zítra vypravíme do Prachovských skal. Už brzy ráno tedy míříme do Královéhradeckého kraje.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Na Radio Impuls za malou chvilku další typický letní hit. No a když už jsme u léta, tak se vás ptáme, jestli jezdíte na čundry za každého počasí, spíte pod čirákem, anebo raději volíte stan, a která písnička by u táboráku neměla chybět. Napsala Eva, že teď byli na Vltavě, spali v autě a u táboráku podle ní nesmí chybět stánky nebo bedna od whisky. Jak to máte vy? Pište nám na WhatsApp 605 222 007, anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia. No a teď už jedeme zase další letní hit.
1: Žijeme muzikou i v létě na Rádiu

Právě od vás, členů Meteo týmu Rádia Impuls, jenom potvrzují to, co předpovídali meteorologové, že se nám republika rozdělila. V Čeladné je Ilona, která hlásí déšť a 14 stupňů. No a naopak v Horní Plané tam máme Danu a ta hlásí jasnou oblohu a 15 stupňů. Tak pište i vy, jak to máte s počasím dnes na WhatsApp 605 222 007 a nebo klidně nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace. No a teď už jak to vidí ti meteorologové, právě že na jihu a západě jasno až polojasno, jenom během dne přechodně oblačnosti přibude, no a na severovýchodě a východě zataženo, nebo déšť či přehánky k večeru, ale budou i tam srážky a oblačnosti ubývat. Teploty stejně tak rozdělené 24 až 29, ovšem na východě a severovýchodě kolem 21, no a v Jeseníkách a Beskydech maximálky kolem 18 stupňů Celsia.

0: Impulzovic krabičce se za chvilku bude čarovat, protože Václav Neckář bude zpívat o čarodějovi Dobrodějovi. No a já vás opět pozvu na některé události a nebo zajímavé akce, které se dnes konají. Mluvím třeba o Rožnovském valašském muzeu v přírodě, které připravilo Sklářský den, který návštěvníkům přiblíží tradiční výrobu skla. Na kampusu brněnské Masarykovy univerzity dnes začíná týdenní Mendel Festival, který propojí vědu, vzdělávání, zábavu a hudbu. No a když se podíváme do světa sportu, tak po včerejším fantastickém finále, ženském finále Wimbledonu, nabídne dnes v 17 hodin finále mužské dvouhry a finále čtyřhry žen. Na cyklistickém závodě Tour de France se jede 9. etapa a třeba v srbském Bělehradě ve 13 hodin hrají utkání Ligy národů volejbalistek francouzsky proti Češkám. Tak doufám, že vám některé události jdou naproti, co se vkusu týče, no a když tak klidně můžete na WhatsApp 605 222 007 napsat, jakou událost očekáváte vy ve vašem kraji, co se dnes odehraje a na co se těšíte. Teď už jdeme na zlatou českou klasiku.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Impulzu víme, že je stále zavřená D10. Komplikace jsou na Českolipsku. Podrobnosti přidáme v 007 už za necelou minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
2: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop.

0: mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připomínám, že v obou směrech stále ještě zůstává uzavřená D10 mezi exity 10 a 14. Důvodem je demolice staré pěší lávky a výstavba nové objízdné trasy. Jsou značeny a podle původních plánů ředitelství silnic a dálnic by se měla otvírat už za nějakou čtvrt hodinku, tak když tak nám to potvrďte anebo vyvraťte. Na trase Pelřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Dále na Českolipsku v úseku Pavličky Dubá odklízejí hasiči padlý strom a silnice je z tohoto důvodu neprůjezdná. No a končíme na D1 na 165. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Tam stojí porouchané osobní auto. Projíždějte tam s opatrností. Pojďte pomáhat ostatním motoristům, ono je to velmi jednoduché a o to více záslužné. Stačí namluvit vzkaz do mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám zavolat na naši dopravní centra 605 222 007. Jezděte s úsměvem, ono je to vždycky pak ta cesta o něco lepší. No tak šťastnou cestu.

0: Tam je Radio Impuls a jsme vždycky rádi, když vysíláte s námi. Třeba teď tady máme informace z Holčovic, v okrese Bruntál 17 stupňů, napsala Květa, děkujeme. Autokemp Karlovy Dvory na Lipně hlásí 20 stupňů, píše Mirka. Ve Vojetíně je 16, to je Míra, no a třeba ještě Jehnědno u Albrechtic nad Vltavou 18 stupňů, sem tam mráček, píše Jindra. Moc děkujeme, pište i vy ostatní, jinak dnes na jihu a západě jasno až polojasno, naopak na východě a severovýchodě zataženo s občasným deštěm, nejvyšší denní teploty 24 až 29 a právě na zmíněném východě a severovýchodě jenom kolem 21 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Výstraha před požáry zůstává aktuální. Hledači kovů našli v brněnské přehradě munici. V londýnské trávě kraluje tenistka Nosková. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Jižní Moravu trápí čím dál větší sucho. Meteorologové kvůli němu varují v regionu před požáry. Výstraha se rozšířila na celý jihomoravský kraj. Upozorňuje na to Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha platí v celém jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
4: Výstraha meteorologů platí do odvolání. Do půlky příštího týdne nejspíš skoro nezaprší. Lidé by si tak měli rozmyslet rozdělávání ohňů v přírodě a pozor by si měli dát i na odhazování cigaretových nedopalků na zem. Amatérští hledači kovů se včera postarali o manévry u brněnské přehrady. Odpoledne tam pod hladinou našli nejspíš nevybuchlou munici. Podle vyjádření mluvčího moravských policistů předmět z vody vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž. Agentuře ČTK řekla, že pak teprve zavolali policisty. Ti okolí předmětu nejprve zabezpečili, část pláže vyklidili a uzavřeli také zastávku lodní dopravy. Policejní pyrotechnik nálož na místě odborně odpálil. Zemřel americký senátor Lindsey Graham. Podle agentury Reuters to jeho kancelář uvedla na síti X. 71-letý republikán patřil k nejvlivnějším členům kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Královnou Wimbledonu je Linda Nosková. Po bitvě porazila ve finále ženské dvouhry další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Hrál se zápas pro silné nervy.
6: Nosková vstoupila do utkání báječně. První set rychle a zaslouženě vyhrála díky strojově přesné razantní hře 6-2. Ve druhém pak vedla už 5-2, jenže Karolína Muchová se úžasně zvedla, odvrátila 5 matchbolů, vyhrála 5 her za sebou, set potom 7-5 a šlo se do třetího dějství. V něm se znovu dokázala prosadit 21-letá rodačka z Valašska a za 2,5 hodiny kvalitou stupňující se podívané se stala vítězkou, když třetí sadu vyhrála 6-3. Jančada, Radio Impuls.
4: Dobrá zpráva přichází z D10. Po nočním bourání lávky pro pěší mezi exity 10 a 14 je dálnice v obou směrech už průjezdná.
0: Krásný den přeje Zdeněk Sekanina. My se vás ve víkendu malých radostí ptáme, jestli chodíte na čundry, a to třeba za každého počasí, jestli spíte pod čirákem, anebo co volíte a která písnička nesmí chybět u tábora.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls, slyšeli jste to před chvilkou ve zprávách, D10 je opět průjezdná, to znamená, že už můžete vyrážet na své nedělní výlety. No a jestli stále ještě nevíte, kam vyrazit, tak možná, že vás inspirujeme právě teď my tady na Impulsu. Třeba to budou Řečice na Pelhřimovsku, kde pokračují dnes dny pro podlipnické kostely a také svatomarkécká pouť v Loukově. Dnes je na programu poutní mše a komentované prohlídky i v kostelech v Řečicích a Dolním městě. Pokračuje také dvoudenní šermířský víkend na hradě Cimburk u Koryčan na Kroměřížsku. Odpoledne nabídne, světe div se, šermířská vystoupení. No a dneškem, tedy nedělí 12. července, končí portážské slavnosti ve Valašské Bystřici na Vsetínsku. Připomínají portáše, kteří strážili hranice a průsmyky na Valašsku od poloviny 17. století po 200 století. Tak co, kam vyrazíte? A nebo se děje něco zajímavého u vás, klidně nám pište na 605 222 007 a nebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a vysílejte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Žijeme muzikou, českou muzikou. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.

Na rádiu Impuls, bleskový pohled na silnice. A naštěstí je to zpráva dobrá, konkrétně z D10. Po nočním bourání lávky pro pěší mezi exity 10 a 14 je dálnice v obou směrech už průjezdná. I could stay awake just to...

0: Také stále při téhle melodii vidíte kráčejícího Bruce Willise v Armagedonu, tak to byly Aerosmith, za chvilku česká muzika, slza, katarze. No a vy s námi vysíláte, píšete nám do víkendu malých radostí, jak to máte s čundry, jestli chodíte, spíte pod čirákem, eventuálně jaká písnička u vás nesmí chybět u ohně, tedy u táboráku. No a kromě toho, že píšete na WhatsApp 605 222 007, také nahráváte vzkazy do naší žluté mobilní aplikace.
1: Za improvizaci na puťáky chodím, spím hlavně pod čirákem nebo pod plachtou, chodím za každého počasí, jaká písnička nesmí chybět. Třeba Radio Impuls nesmí chybět, když je signál. No, moc táboráky neděláme. Eldas Ivančič.
0: Moc děkujeme, vážíme si toho, že s námi vysíláte, tak pište a nahrávejte i vy ostatní.

0: 3. neděli 12. července vysílá Impuls se svojí rádiovou rodinou a to jste jen a jen vy, naši posluchači, toho času teď členové Meteo týmu, jako je třeba Zdeňka, která v Hošticích u Volině hlásí polojasno a 20 stupňů Celsia. Lipovec v Moravském Krasu, tam mají polojasno a je 17 stupňů, hlásí se agent Placák. A třeba ještě v Chropini slunečno, ale na koupaliště to není. Zdraví všechny, Lenička. Moc děkujeme, tak se přidávejte do Meteo týmu Rádia Impuls i vy tím, že napíšete na 605 222 007, což je číslo pro WhatsApp, jaké máte počasí, anebo nahrávejte své vzkazy do žluté mobilní aplikace. Jinak meteorologové dnes tvrdí, že na jihozápadě bude jasno až polojasno. Během dne přibude nějaká ta oblačnost, naopak na severovýchodě velká oblačnost, zejména pak na východě místy s deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou ale srážky i oblačnosti ubývat. No a teploty také trošku rozdělí republiku, 25 až 29 stupňů Celsia, ty nejvyšší, ale na východě a severovýchodě jenom kolem 22 a třeba v Jeseníkách a Beskydek bude jenom kolem 17 stupňů Celsia.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Ano, jedu dál, o tom bude zpívat Karel Gott už za malou chvilku v Impulzovi z krabičce. Dál jede i vysílání Rádia Impuls. No a hostem na naší lince je dnešní oslavenec, zpěvák a také člen legendární chlapecké kapely Lunetik, Vašek Jelínek. Hezký den, Vašku.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Ale ty jsi mi před chvilkou říkal, že jsi v Řecku na Krétě s rodinou a že jsi tam rozbil hlavu. Prosím tě, pověz, jak se dá v Řecku na dovolené rozbít hlava?
1: Tak já mám takový to mladší, ten jako je divoký, tak ten se může rozseknout hlavu třeba i v posteli, takže to záleží na tom jedinci, no. Víte, hlídat děti můžete kdykoliv a kdekoliv, ale vždycky se to nějak jako, jsou to divočáci, prostě stane se to, je to okamžika, je to.
0: Ale ještě mi řekni, ty dnes slavíš narozeniny, jak se 2 roky před 50 vlastně cítíš?
1: Já už jsem se jim ptal, že několik vlastně mě, protože už to tak nějak nepočítám. Ještě říkám, že mi sdělal, že mě bude 48. Já jsem myslel, že mě bude 47, to hrozně letí, hlavně s těma dětma. Já jsem se snažil dětem vysvětlit, že člověk se cítí mladý, teda starý na to, kolik, jak se cítí. A je to nějaký nastavení v hlavě. A myslím si, že rodina mě udrží v kondici, hlavně kluci, takže se cítím dobře. A vlastně jsem si vždycky říkal, že jako 50 letech, že už byl nějaký děda starý a že mi všechno bude bolet, občas teda jo, ale musím říct, že to jsou jako nejhezčí léto. Že si teďko užívám.
0: Jak pravý klasik, léta počítají se domům, moudrý člověk, mlád jest věčně. Pověz ještě, kde v tom Řecku vlastně jste?
1: Vybrali jsme Krétu a jsem teda mile překvapený, protože jsou tady krásné pláže, je teda brutální vedro a musím říct, co se týká třeba jídla, tak to není ani až tak drahý, takže mně se Kréta moc líbí, teďko zrovna jedeme na jedno z nejhezčích pláží, tak se moc těšíme. Jsme teda všichni červený jak rajčata, krémy už nepomáhají.
0: Můžu potvrdit, že Kréta je jeden z mých nejoblíbenějších řeckých ostrovů. Ještě mi pověz, celý Lunetik má celokapelní dovolenou, nebo je to jenom nějaká tvoje iniciativa?
1: Ne, máme celokapelní dovolenou. Já ještě se vrátím, tak jenom s balem stany a s pacáky jdu rovnou s dětma, s klukama jedu na vodu, jezdíme s taťkama celým autobusem, taková tradice, takže my možná si ze špinami mají trenclem, že to s tím ani vyprat, ale jako se hrozně těším, máme to rádi, jedeme na vodu, když přijedeme. Jedeme Ohři.
0: Určitě se také těšíš na ten velký říjnový koncert v O2 Universu, no tak my ti přejeme, ať nejenom tobě, ale celé kapele to vyjde. Teď si s rodinou užívej léto na Krétě, ještě jednou přejeme krásné narozeniny. Hostem ve vysílání Rádia Impuls byl Vašek Jelínek z Lunetiku. Měj se, ahoj.
1: Já mu děkuju za telefonát a přeju všem posluchačům, ať přežiju léto ve zdraví a ať si to užiju. Děkuju moc krát.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zlatá česká klasika u nás na Impulzu, komplikace na Brněnsku, na Klatovsku, za půl minuty jsme tam v 007.
1: Chcete romantiku? Máme! Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém! A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden Impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Zdravíme na silnice a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínají na Brněnsku na výjezdu z Čebína směrem na Hradčany. Zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Doprava zpomaluje v obou směrech. Přesouváme se na Klatovsko na výjezdu z Hrádku směrem do Sušice. Havaroval motorkář, projíždí se tam kyvadlově. Dále na trase Pelřimov Humpoles budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. No a dobrých zpráv není nikdy dost, tak ještě jednou na konci dobrá zpráva po nočním bourání lávky pro pěší je D10. Mezi exity 10 a 14 v obou směrech už průjezdná. Je nějaké místo, do kterého jste teď vjeli neprůjezdné, vidíte třeba nehodu, policejní hlídku anebo kolonu, dejte vědět ostatním motoristům do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Radio Impuls vysílá Zdeněk Sekanina, také členové meteo týmu, jako třeba František v Krasové, v Moravském Krasu, který naměřil 19 stupňů a je částečně zataženo, jak píše Danča na chatové osadě poblíž Kamenného Přívozu. Hlásí polojasno a 20 stupňů. Poslala fotografie, slaví narozeniny synka Daníka, kterému je 23 let. Tak mám takovou radu, sledujte teploměr, až tam bude 23, tak bouchněte i šampáňo. Ať je to pořádně veselé. Vysílejte s námi vy ostatní, pište nejenom, jaké máte počasí, no a jak to vidí meteorologové s dneškem. Podle nich bude na jihozápadě jasno až polojasno, během dne přibude trochu oblačnosti, no a na severovýchodě zataženo, velká oblačnost a dokonce se přidá nějaký ten dešť nebo přeháňka, k večeru budou srážky, ale i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia a na východě to bude mnohem méně, kolem 22 stupňů.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chodíte na čundry za každého počasí? Spíte pod širákem nebo stavíte stan? Která písnička nesmí chybět u ohně a vaříte v přírodě, na čem si na vandru nejvíc pochutnáte? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: EET se vrací na stůl. Karlovarský filmový festival skončil. Wimbledon dnes zakončí finále mužů. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Sněmovna rozhodne o návratu EET. Schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb má v nadcházejícím týdnu. Vláda si od vrácení systému znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Předloha bude čelit návrhu opoziční ODS na zamítnutí. Koaliční vláda pod jejím vedením obdobný systém zavedený před zhruba 10 lety a později pozastavený kvůli covidové epidemii od roku 2023 zcela zrušila. Občanští demokraté tvrdí, že kabinet vytváří ze všech podnikatelů podezřelé z daňových úniků a EET nepřiměřeně zatíží zejména malé živnostníky. V úvodním kole pak poslanci také posoudí zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou ke druhému čtení novely o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Poslanci budou jednat už nejspíš jenom v úterý a ve středu. Potom jim začnou takzvané parlamentní prázdniny. Oblíbená přehrada Hracholusky na Plzeňsku se barví do zelena. Zatímco u hráze je kvalita vody stále dobrá, v horní části se zhoršuje. Můžou za to přemnožené sinice.
4: Kvalita vody je horší v horní části nádrže, ve spodní části blíže k hrázi se mohou lidé koupat bez obav. U silničního mostu už má voda zelený odstín a místy vytváří zákal připomínající hrachovou polévku. Přemnožené sinice mohou způsobovat podráždění kůže. Hygienici zatím nevydali zákaz koupání na žádném ze sledovaných míst. Zhoršenou kvalitu vody ale zaznamenali například na Babyloně u Domažlic. Dobrou vodu si drží plzeňské bolevecké rybníky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je minulostí. Letos na něj zavítali třeba američtí herci Dustin Hoffman nebo Kevin Bacon. Festival uvedl celkem přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Křišťálový glóbus v hlavní soutěži získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce. Největší hvězdou festivalu byl zmíněný herec Dustin Hoffman, který hned na slavnostním zahájení převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Liberec se otevírá večerní kultuře. Magistrát začal přijímat žádosti od pořadatelů akcí, kteří chtějí zkrátit noční klid. Mluvčí radnice Jana Kodymová upozorňuje, že běžně musí hlasitá produkce končit ve 22 hodin.
5: Pouze akce zařazené do přílohy výjimek proběhnou i po začátku nočního klidu ve schváleném rozsahu. Ostatní akce jsou povinny dodržovat obecně platnou dobu nočního klidu od 22. do 6. hodiny ráno.
3: Udílení výjimek nebude automatické, rozhodovat o nich bude liberecké zastupitelstvo. Pořadatelé můžou své žádosti posílat do konce září, zastupitelé je proberou na podzim. Tenisový svátek jde do svého finále. Duelem dvou nejvýše nasazených hráčů, Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva, dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne v 5 hodin odpoledne a na Impuls ho pro vás budeme pečlivě sledovat.
0: Teď už vám krásné dopoledne přeje Zdeněk Sekanina. Chodíte na čundry, tak nám napište, jestli třeba za každého počasí teď už černý brejle. Ready, Kerken?
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: oči.
1: Na Impulsu žijeme českou muzikou a také se vás dnes ptáme, jestli jezdíte nebo chodíte na čundry, jestli třeba spíte pod čirákem, anebo raději postavíte stan. Píše Ferda, pod čirákem jsem spal jen jednou v životě a byla to spíše noční můra. Já když můžu, volím hotel, v nejhorším případě dobrý stan, ale táborákům se rozhodně nevyhýbám, miluju tu letní atmosféru. Lenka píše, jezdíváme vodu a k ní samozřejmě tu a tam přespání pod čirákem patří, zejména když váš háček v podobě manžela neustále hasí žízeň a pak už unaveně jak si zapomene postavit stan. Ale nestěžuju si, každá zkušenost se hodí, jen nesmí z nebe padat, já tady nahradím jedno slovo, lejna s hákem, pak kašlu na táboření a mířím do penzionu, ať je to kdekoliv, napsala tedy Lenka. Pište vy ostatní, jak to máte s čundry a tábořením obecně, 605 222 007, číslo pro WhatsApp zprávy, nebo nahrávejte hlasovky do žluté mobilní apky našeho rádia.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Trocha Itálie na rádiu Impuls. Střídat bude za chvilku Marek Ztracený se svojí modlitbou za pátek. Možná, že už zítra se svými kolegy se budete modlit za pátek i vy, a nebo naopak budete děkovat za to, že máte tak skvělé kolegy. No a co k tomu ještě třeba přidat nějakých 7 pecek? Ano, můžete. Jestli máte kolegy, které máte rádi, vždycky vám pomohou, poradí, a nebo třeba jenom zvednou náladu, tak my jim tady říkáme milionový kolegové a vy jim můžete každý den po 9. hodině věnovat 7 pecek hezky v kuse a bez reklamy. Jak na to? Podívejte se na náš web impuls.cz a tam si písničky pro vaše milionové kolegy jednoduše a hlavně úplně zadarmo objednejte.
1: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Rádio Impuls, žijeme českou muzikou, dokážu to Helenou Vondráčkovou za chvilku v Impulzovic krabičce, dvě malá křídla tu nejsou, no ale také žijeme sportem a proto máme rádi i náš sportovní pořad.
1: Sportovní impulzy.
0: Fotbalové mistrovství světa vrcholí, v boji o nejcennější pohár planety už přežívají jenom čtyři nejlepší, Francie, Španělsko, Anglie a Argentína. A pokud před cílovou páskou nevíte, komu fandit, s pár tipy do studia dorazil teď náš sporták Tomáš Zemánek, tak hezké dopoledne, Tome.
2: Hezký den, v úterý a středu máme na programu dvě semifinále, v neděli pak finále. A to vše s příjemnými starty od 9 večer. No a začněme u favoritů. Francouzi mají nejobávanější tým ze všech. V útoku mu vévodí držitel zlatého míče Dembele a ještě nebezpečnější Mbappé. Francie v cestě za pohárem ani jednou nezaváhala a pokud razíte cestu, že by měl vyhrát ten opravdu nejlepší, pak je to právě ona.
0: Tak Francie možná je papírový favorit, do finále se ale musí probojovat přes Španělsko a to Tomáši nebude nic lehkého.
2: Přesně tak. Fráze předčasné finále sice negarantuje vůbec nic, je ale pravda, že tady se s ním můžeme setkat. Španělé sice vyhráli poslední mistrovství Evropy, na světové scéně se jim ale dlouhé roky nedaří. Teď doufají, že by k návratu zlaté éry mohl zavelet Lamine Yamal, geniální fotbalista, kterému bude zítra 19. Protože jinak hraje za Barcelonu, fanoušci ho pasovali na nástupce Lionela Messiho. No a jestli se mu jednou chce doopravdy přiblížit, výhra v tomhle turnaji by byla ohromným krokem tím správným směrem.
0: Nutno říci, že svou inspiraci teď má hodně blízko, protože i Lionel Messi se na turnaji ještě drží.
2: Ano, a s 8 góly stále i jako nejlepší střelec. Jeho Argentina se zatím ze všech semifinalistů předvedla asi nejméně. Na druhou stranu právě v jeho osobě je obrovská zbraň, která může, troufnu si říct, stále porazit kohokoliv. Klidně i v zápase, kdy bude Argentina horší. No a do čtveřice. Anglie má silný tým, vedený nejgólovějším hráčem současnosti Harrym Kaneem, anebo třeba všestranným záložníkem Judem Bellinghamem. Právě kvůli němu fanoušci vzpomínají na Beatlesáky a zpívají Hey Jude. A obecně jejich popěvky jsou prostě ikonické. Ten nejznámější říká It's coming home, neboli fotbal se vrací domů. Každopádně má to ještě dva zápasy daleko.
0: Tolik reportér Tomáš Zemánek a poslední čtyři uchazeči o fotbalový pohár mistrů světa. Moc díky, Tome, naslyšenou.
2: Taky díky a naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: covidová hymna, jak mi před časem říkala Helena Vondráčková, tedy projdi dům do všech koutů, ono nikam jinam se ani nesmělo. Teď už se může a podle toho to také vypadá na silnicích, takže se vydáme na 35, ale i na trasu Pelhřimov Humpolec za necelou minutu v 007.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít potlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kolony v obou směrech čekejte na silnici 35 na trase Litomyšl Vysoké Mýto, a to před odbočkou na sedliště, kde je provoz omezen. Na trase Pelhřimov Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký Rybník Vystrkov. Mezi Tanvaldem a Jabloncem nad Nisou na silnici 14 u Smržovky se srazila dvě osobní auta. No a nehodu dvou osobáku ještě vidíme v Českých Budějovicích na Žižkově třídě u křižovatky s Novohradskou. Jak se jede vám? Pojďte to říct ostatním motoristům do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, ta trasa bude vždycky o něco lepší. Vězte mi šťastnou cestu.

0: S vámi je Radio Impuls, no a protože vysíláte s námi, tak je tady prostor pro členy Meteo týmu. Například ve Vlasaticích tam máme Lenku a naměřila 21 stupňů Celsia. V Králíkách je Hanka, ta má na teploměru 14 a v Olomouci, pozor, 22 stupňů a polojasno, napsala Kristýna. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí na 605 222 007. No a teď už, jak dnešek vidí meteorologové, jasno až polojasno, ale jenom na jihozápadě republiky. Naopak na severovýchodě bude velká oblačnost, no a také se přidá déšť nebo přehánky. K večeru budou ale srážky i oblačnost ubývat. Teploty 25 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 22.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodil. Chuť nezná hranic.
4: Zásah hasičů po obřím požáru ve Zlíně pokračuje. Východ Moravy dál sužuje sucho. Česko žije tenisovým úspěchem Noskové. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hasiči mají stále plné ruce práce po masivním požáru ve Zlíně. Po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu zasahují už čtvrtým dnem. Na místě dnes pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Práci jim komplikuje bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíž k místu se tak zatím dostat nemohou. Mluvčí hasičů to řekl agentuře ČTK. Lokalita je stále ohraničená páskami. O zpřístupnění některých ulic se bude jednat zítra dopoledne. Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Dál stojí její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech. Včera v podvečer ho už mohli snížit až na první stupeň. Až do pátečního večera jim při hašení pomáhal vrtulník. Pár dešťových přehánek bylo jako nic. Sucho na východě Moravy pokračuje. Znáte je to například na záhonech tamních zahrad.
5: Touto dobou už prakticky vždycky pilní pěstitelé ze Slovácka, Hané nebo Valašska ve velkém sklízeli rajčata, okurky, kedlubny, salát, rané brambory a mnoho dalšího. Teď v suchu protkaném pouhými třemi, čtyřmi deštíky se stále nedaří plodům dozrávat. Třeba, že zalévači neumdlévají a jedou, pokud vůbec mají vodu, o 106. Takže se zatím z vyprahlé půdy nezralé výpěstky nesklízejí, ale to vůbec nevadí sančí zvěři, nemáte-li oploceno. Předčasně sklízí ona. Janča na Rádio Impuls, Zlínský kraj.
4: Na pouličním festivalu v kanadském Torontu se v noci na dnešek střílelo. Událost si vyžádala dva mrtvé. Zraněné jsou nejméně 4 osoby. Střelba má podle zástupců města zřejmě kriminální pozadí. Policie tvrdí, že po sobě stříleli dva lidé, po kterých zatím stále pátrá. Národním sportem je teď tenis. Wimbledonské finále v čistě českých barvách sledovalo třeba plné nábřeží řeky Bečvy v Přerově. V tenisovém domově Lindy Noskové se sešly stovky lidí, mezi kterými byly i členové tamního klubu. Dojatá z její výhry byla třeba manažerka oddílu Daniela Hučková.
6: Já jí to tak přeju, protože to je 2 roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. V 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože.
4: České hráčky nám dělají na Wimbledonu skvělou reklamu. Linda Nosková ho včera ovládla jako třetí Češka za poslední 4 ročníky. České volejbalistky zakončí tažením Ligou národů. V dnešním zápase se hodinu popolední utkají v Bělehradu s Francií. Naše hráčky mají na kontě 5 výher z 11 zápasů a do čtvrtfinále už postoupit nemůžou.
0: Krásné dopoledne přeje Zdeněk Sekanina ve Velké Británii, pakliže se tam chystáte, mají také vedra, za 10 minut se tam vydáme. Teď už trocha muziky, Anaka a Nebe, užívejte si den s Impulzem.
1: Rádio Impuls. Radio. radost ze života.

0: Impulzu za chvilku Queeny, We Are The Champions, to si bohužel nemohou říct britští meteorologové, protože tamní ostrovy zažívají už třetí týden tropických veder, kdy se teploty šplhají přes 35 stupňů a právě překvapivou obětí těchto veder jsou na sociálních sítích pověst meteorologů.
1: Obvykle rezervovaní Britové viní meteorologii ze zbytečné paniky, jakmile teploměr překročí 35 stupňů. Na sociálních sítích je podezírají z kolaborace s vládou a se zastánci teorie klimatických změn. Podle komentářů, které pozbírala BBC, si předpovědi počasí údaje o vysokých či rekordních teplotách vymýšlejí, aby vystrašili veřejnost a přinutili ji neopouštět v horku domovy. Při teplotách přes 34 stupně vydávají britské úřady varování s radami, jak se v extrémním horku chovat. Meteorologové se brání tím, že hlásí holá fakta a tvrdí, že v tom horku jim urážky a nadsti utrhání berou chuť k práci. Británie zažila letos rekordní červnovou teplotu 40,3 stupně. Už příští týden se má však ochladit, přijdou bouřky a teploty klesnou na přijatelných 24 stupňů. Snad při nich vychladnou i horké hlavy na internetu. Pro Radio Impuls Ivan Kipka, Londýn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: Impulzu, za chvilku Emma Smetana a Richard Miller, tahle jedna vteřina. Mimochodem, jestli byste chtěli Richarda Millera vidět naživo, tak můžete na Benátské s Impulzem. Nebude tam samozřejmě jenom on, ale desítky dalších vystupujících, mimo jiné No Name, Mirai, Chinaski, MIG 21, Lucie, legendární Roxetti, a vy můžete být u toho. Jestli byste chtěli lístek zadarmo, my budeme opět rozdávat celofestivalové vstupenky. Jak je získáte? No, ono stačí vlastně jenom pozorně poslouchat odpolední vysílání Petra s Renátou. Takže chcete-li se potkat na Benátské s Impulzem, laďte Rádio Impuls každý všední den od 3 do 6 odpoledne. No a třeba se štěstí usměje právě na vás.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejme jména na sklách.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá.

0: Legendární duo Petr Kotwald, Stanislav Hološek už připraveni v Impulzovic krabičce za malou chvilku. No ale teď, když už jsme s českými prázdninami Rádia Impuls na severní Moravě, tak nemůže chybět ani náš držitel Michelinské hvězdy z Ostravy, Herman Gazda. Tak schválně, co dobrého si pro nás tentokrát nachystal.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůr si korky moje, tak tu máme zase nedělu a navíc jsme se s Impulzem plantali celý týden na severní Moravě. V mojem kraju zaslíbeném, kaj už i scipnu, bo si nedokážu představit žít někde jinde. Bo jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, no a v nejlepším přespat. Jestli se chystáš na prázdniny do Ostravy na severní Moravu, tak ti doporučím místa, která nesmíš minut. Určitě skakni do dolní oblasti Vítkovic, kaj naši dědkové tavili železo a kusek dál robili koks na Karolině. Nesmíš si to ale poplantat Escobarem, ten fičel v trochu jiném materiálu. Na místo staré Karoliny tam teraz stojí obchoďák. No, co se dá robit? Rozkrok nezastavíš. Jestli se chceš vykupat, máme tu krásné přehrady, kaj můžeš smočit trenku. No a to Žermanickou přehradu, Olešnu, Těrlicko a nebo Porubský kupak. Ale to není přehrada, to je největší kupak ve středu Evropy. A zajímá tě, jaké máme speciality naší kuchyně? U nás je specialita všecko, bo Ostravák si ve žradle nevybírá, jako nějaká princezna. Zežereme, co zrovna je. Když jsou huby, robíme z nich omačky a polívky, na podzim naše ostravské klobasy, no a když je hodně cuket, tak jsme schopni z toho zrobit řízky. Nevěříš? Tak se kukni na sociální sítě Rádia Impuls. Kaj ti ukážu fintu, jak z toho zeleného sajrajtu zrobíš baječný řízeček. Tak ze severní Moravy zduš, váš ostravský gastrošef.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zlatá česká klasika u nás v Impulzovic krabičce. Kilometrová kolona na silnici 35 a nehoda v Kladně, to nás zaměstná za chvilku v 007.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, více jak kilometrové kolony, a to v obou směrech. Čekejte na silnici 35, konkrétně na trase Litomyšl, Vysoké Mýto, před odbočkou na sedliště. Na vině jsou stavební práce. Trasa Pelřimov Humpolec, tam budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký Rybník Vystrkov. V Praze Vinoři, v křižovatce ulic Mladoboleslavská a Živanická, došlo k nehodě osobního auta s motorkářem. Čekejte tam zdržení v obou směrech. No a podobná nehoda se stala také v Kladně, v křižovatce ulic Pražská a Unhoštská. I tam si dejte pozor. Dejte vědět ostatním motoristům, jak se vám při neděli 12. července jede. Je to velmi jednoduché, stačí uchopit mobilní telefon, zmáčknout žlutou ikonku mobilní aplikace našeho rádia a pak už se jenom dotknout mikrofonku. Tam potom sdělíte, co máte na srdci. Můžete nám ale také zavolat na naši dopravní linku 605 200 22 007. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu.

Hezké odpoledne s rádiem Dopoledne, ještě dopoledne s rádiem Impuls vám přeje Zdeněk Sekanina. Lovosice jsou na 26 stupních

0: Celsia, píše Vladimíra, ve Ždánicích na jižní Moravě mají 25 stupňů, Drahomíra se připomněla. V Nymburku, konkrétně tedy z obce Veleliby u Nymburka, se hlásí Petr, naměřil 22 stupňů, no a konkrétně v Nymburce pak 23, píše Vašek. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí. Dnes na jihozápadě jasno až polojasno, na severovýchodě naopak zataženo, velká oblačnost, občasná přehánka, teploty 25 až 29 stupňů Celsia a na severovýchodě kolem 22 stupňů.
1: Impulzovi. Prázdniny jsou boží.
2: Jo, jak si to užil, že byl jak drak a jak tam byl rychle.
3: Už sama ladí to rádio.
4: Impulzovi jsou celý týden na východě.

0: se u Cimrmana a teď se mě ale neptejte jak.
1: Máme pohodu.
2: Jedu si to do Prahy, ve 3 hodiny jsem najela po Ostravě na dálnici a už se na vás moc těším.
0: A žijeme muzikou.
1: Impulzovi s letním kolem hry Halo tady Impulzovi startují v 5.
3: Ladíme Impuls, Impuls.
4: Ve Francii pomůže další český vrtulník. V Moravskoslezském kraji ustupuje žloutenková epidemie. Karlovarský kraj experimentuje se zavřením záchytky. Je poledne zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česko vyslalo do Francie druhý vrtulník. Na jihu země pomůže s hašením požárů. První vrtulník odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Na síti X o tom informuje ministerstvo vnitra. O mezinárodní pomoc modulu leteckého hašení žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Rozsáhlé přírodní požáry na jihu Francie se stále nedá dostat pod kontrolu. Boj s plameny komplikuje členitý a kopcovitý terén. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů. Od začátku roku lesní požáry ve Francii zničily přes 25 000 hektarů půdy. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to je víc než dvojnásobek. Německo hlásí mimořádně tragický červen. Kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí. To je podle oficiálních údajů rekordní počet od roku 2003, kdy si vlny veder vyžádaly 107 životů. O nových číslech píše agentura AFP. Většinu obětí v současné tragické bilanci tvoří mladí lidé, převážně muži. 40 z nich bylo mladších 30 let. Epidemie žloutenky v Moravskoslezském kraji podle zdravotníků slábne. Poprvé po 2 letech od jejího vypuknutí nemá fakultní nemocnice Ostrava ani jednoho pacienta s touto nemocí. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, také hygienici evidují v regionu pouze jednotlivé případy.
6: Je to skutečně velká úleva, říká primářka kliniky infekčního lékařství Ostravské fakultní nemocnice Lenka Petroušová a dodává. Za 2 roky prošlo naší klinikou 550 pacientů, přičemž v celé zemi bylo zaznamenáno 5 000 případů. I toto srovnání potvrzuje, že jsme léčili opravdu hodně nakažených. Epidemie vypukla předloni na jaře v ostravské části Přívoz a rychle se šířila do jiných částí regionu. Jednalo se o nejsilnější epidemii hepatitidy typu A ve městě od roku 1979. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
4: Karlovarský kraj na zkoušku zavře záchytku. Platí to do konce prázdnin pro všední dny pro protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech. Karlovarský hejtman Petr Kuby ze změnu vysvětluje stížnostmi na dění v okolí záchytky.
7: Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova, ten problém je opravdu velký. Proto jsme hledali možná řešení, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku. Proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
4: Záchytka v Sokolově slouží obyvatelům celého Karlovarského kraje. Hejtmanství a zdravotnická záchranná služba víkendový provoz vyhodnotí do 31. srpna. Pak se rozhodne, co dál. Šampionka Wimbledonu Linda Nosková prozradila, co ji nakoplo k výhře. Ke včerejšímu vítězství ve finále nad Karolínou Muchovou a k životnímu triumfu jí pomohla pauza před 2. a 3. setem. Poté, co ve 2. sadě nevyužila 5 mečbolů, si totiž při cestě na toalety všimla vystavených trofejí a řekla si, že chce tu velkou. Řekla to na tiskové konferenci.
8: Takže chtěla na velkou. Bylo to na cestě.
4: Trofej.
8: Jo, takhle, no v každém případě gratulujeme. No a vás se ptáme, jestli chodíte na čundry, jestli spíte počírákem a nebo si raději postavíte stan, tak nám pište na WhatsApp 605 222 007 za chvilku vaše příspěvky.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, žijeme českou muzikou, za chvilku třeba Michal David, každý mi tě, lásko, závidí. My se vás ptáme, jestli jezdíte pod stan, jestli jezdíte na čundry a jak to vypadá. Daniela píše, že když děti byly ještě školního věku, jezdilo se na čundry, cestu vždy naplánoval bratr, spali jsme pod čirákem a nemělo to chybu. Vařili jsme v kotlíku a to porič, byla to směs ovesných vloček, do kterých se dalo cokoliv a děti to vždy snědly do poslední lžičky. Bylo to totiž vydatné a dlouho se vydrželo bez jídla. Dodnes na čundry vzpomínáme, jak to bylo super. No a píše někdo, kdo se podepsal jako agent Krosna, že pod širákem je v podroušeném stavu asi dvakrát jinak stan, spacák, táborák, kytara, dříve busty, dnes už tu alchymii ne. Nejlepší zážitek ze Spanil byl vagon do Budapešti, chození přes záchodky na koncert Freddieho Mercuryho v Budapešti v 90. letech minulého století. Tak to jsme se dostali z čundru do vlaku, tak pište i vy ostatní, jak to máte na 605 222 007 a jestli se vám psát nechce, no tak to jednoduše namluvte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a vysílejte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

0: come from Kanadu.
1: Za chvilku nás na Impulzu kapela Opět a Radeček vezme na hory. Možná, že víte, že chlapci Ondra a Tomáš Polákovi pochází ze severní Moravy a právě tam jsme se v tomto týdnu přemístili v rámci našeho projektu České prázdniny. No a jestli jste poslouchali a zajímala vás všechna ta zastavení na severní Moravě, tak budete v podstatné výhodě ve hře Halo tady Impulzovi, protože už zítra budeme opět telefonovat. Za heslo vám náleží 10 tisíc, ale vy ty peníze můžete zdvojnásobit, když si necháte položit bonusovou otázku. A ta bonusová otázka se bude týkat právě českých prázdnin, čili by to mělo být asi něco možná i se severní Moravou, pakliže jste tedy napřímo. Uvidíme, je to jen a jen na vás, jestli využijete tohoto drobného risku. V každém případě nikdo vám ze studia Rádia Impuls nezavolá, pokud se do hry nepřihlásíte. Tak učiňte, je to totiž zadarmo na našem webu určitě impuls.cz anebo také ve žluté aplikaci, kde se můžete také hlásit každých 5 minut a zvyšujete tak své šance. Hodně štěstí ve hře, halo, tady Impulzovi.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Radio Impuls jste si určitě všimli našeho projektu České prázdniny, který nás tento týden provází severní Moravou. Ochutnali jsme už třeba štramberské uši, zastavili jsme se i v dolní oblasti Vítkovic. No a teď je na čase připomenout si osobnosti, které se v tomto kraji narodily. No a slavné rodáky nám nepředstaví nikdo menší než Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na Radio Impuls.
2: Dnes nás, přátelé, mapa slavných rodáků zavede na severní Moravu. Naší první zastávkou jsou Petřkovice u Ostravy, odkud pochází Hana Zagorová.
3: Já nemám strach ze šedých vlasů a nepočítám, kolik mi zbývá času.
2: Patřila k nejúspěšnějším českým zpěvačkám všech dob. Zlatého slavíka vyhrála dokonce 9krát za sebou. Když jí bylo 20 let, věštec jí údajně předpověděl, že pravou lásku potká až za více než čtvrt století. A skutečně Štefana Margitu poznala až ve svých 46 letech. Od hudby se přesuneme ke sportu. Další rodačkou je totiž Petra Kvitová z Bílovce. Tenisu ji přivedl její otec a raketu vzala do ruky už jako malá holka. V roce 2011 se pak stala první českou tenistkou, která v jednom roce vyhrála Wimbledon, turnaj mistryň i Fed Cup. A jen pro zajímavost, po svém wimbledonském triumfu se stala čestnou občankou Fulneku. Stejné pocty se před ní dostalo už jen Janu Amosu Komenskému. No a nakonec se dnes svezeme Tatrovkou a zamíříme do Kopřivnice za malířem Zdeňkem Burianem. Jeho obrazy dinosaurů, mamutů a pravěkých lidí zná celý svět. Přitom na Akademii výtvarních umění byl přijat už ve 14 letech, a to rovnou do druhého ročníku. A věděli jste, že jeden z dinosaurů dokonce nese jeho jméno? V roce 2017 po něm vědci pojmenovali nově popsaného českého dinosaura. Jmenuje se Burianosaurus. No a tím se uzavírá náš výběr slavných rodáků ze severní Moravy. A už příští týden vám představím zase další, tentokrát z východu Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Radio Impuls. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

che mamma a tua sala to hřívá, mě vede zpátky k

0: Zlatá česká klasika u nás v krabičce, Impulzovic krabičce D1 a D2 v dopravě 007 za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Krasavnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy na Brno. Vytvořila se před omezením na 128. kilometru více jak 3-kilometrová kolona. U Brna pak doprava vázne mezi kilometry 194 a 196. No a v opačném směru se zdržíte mezi 198. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 2. kilometru. No a více jak kilometrové kolony v obou směrech musíte očekávat také na silnici 35 na trase Litomyšl Vysoké Mýto před odbočkou na sedliště na Vině jsou tentokrát stavební práce. Ještě trasa Pelřimov Humpolec, tam budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Dejte vědět, jak se vám při neděli 12. července jede, k dispozici je vám žlutá mobilní aplikace Rádia Impuls anebo telefonní linka 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Krásný den vám přeje Zdeněk Sekanina. Jaké nás zítra čeká? Počasí bude teplo a poměrně slunečno. Má převažovat polojasná obloha na severovýchodě i nadále více oblačnosti a vyloučena není ani nějaká ta občasná přehánka. Teploty povyskočí nahoru 27 až 31 stupňů Celsia a na severovýchodě kolem 25.
1: České prázdniny s rá...

0: Cheers. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Podvodů rychle přibývá. EET se vrací na stůl. Otevření pláže u přehrady v Liberci se posouvá. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Loni policisty nejvíc zaměstnali podvody. Byly vůbec nejčastějším trestným činem, který vyšetřovali. Podle kriminalistů tvořili 11% celkové kriminality. Podvod byl zároveň také skutkem, kterých oproti roku 2024 nejvíc přibylo. Je to dané i tím, že pachatelé začali stále častěji podvádět na internetu. Podle výroční zprávy policie narostla meziroční kyberkriminalita o víc než 14%. V posledních letech navíc stoupá každoročně. Sněmovna rozhodne o návratu EET. Schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb má v nadcházejícím týdnu. Vláda si od vrácení systému znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Předloha bude čelit návrhu opoziční ODS na zamítnutí. Koaliční vláda pod jejím vedením obdobný systém zavedený před zhruba 10 lety a později pozastavený kvůli covidové epidemii od roku 2023 zcela zrušila. Občanští demokraté tvrdí, že kabinet vytváří ze všech podnikatelů podezřelé z daňových úniků a EET nepřiměřeně zatíží zejména malé živnostníky. V úvodním kole pak poslanci také posoudí zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou ke druhému čtení novely o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Poslanci budou jednat už nejspíš jenom v úterý a ve středu, potom jim začnou takzvané parlamentní prázdniny. Otevření pláže u přehrady v Liberci se oddaluje. Nejdřív se tam lidé dostanou až ve druhé polovině srpna. Radnice přitom původně počítala s jejím otevřením v červenci. Pláž je nepřístupná kvůli revitalizaci okolí liberecké vodní nádrže Harcov. Její modernizace sice po 3 letech skončila. Stavby vedoucí Tomáš Patočka ale dodává, že musí zapracovat na odstranění nedodělků.
4: Objevují se tam nějaké problémy, které nám nějakým způsobem zdržují tu stavbu. Dnes se bavíme o nějakým termínu, řeknu 18. srpna, že by mělo dojít jako k zprovoznění části, řeknu od hráze po restauraci.
3: Okolí přehrady Liberecká radnice upravuje kvůli tomu, že patří mezi nejcennější zelené plochy v krajském městě a je oblíbeným místem pro vycházky a rekreační běhání. Úžasný úspěch wimbledonské vítězky Lindy Noskové zahýbal celým sportovním světem. Snad největší radost mají na jejím rodném Valašsku. Tam žijí i rodiče našeho nejúspěšnějšího tenisty posledních let Tomáše Berdycha.
5: Tomášův otec Martin neviděl celý zápas, jenom konec, sám totiž válí i po 70C na kurtech a včera získal na turnaji nedaleko Olomouce stříbro. Lindu vydával na vedlejším dvorci celou řadu let s tátou Drahošem i maminkou Ivanou v areálu ve Valašském Meziříčí.
6: Právě vedle nás, ona byla odmala velice šikovná a měla ne štěstí, ale byla šikovná, prostě udělal jí podmínky výborný, takže díky tomu se dostala tam, kam se dostala.
5: Oba kamarády, tátu Berdycha i tátu Noska, spojovalo řadu let také zaměstnání.
6: Tak s tatínkem se znám, udělal výpravči, já jsem dělal strojvedoucího, takže když jsem projížděl Vsetínem, tak jsme si kynuli.
5: Takže Berdych starší teď kyne kamarádovi znovu, třeba že jsou oba v penzi, samozřejmě nikoli v tenisové, a těší se na setkání na kurtech. S tenisem se prý nestárne. Jan Čadá, Rádio Impuls, Valašsko.
7: Krásné odpoledne vám, 4 minuty po 13. hodině přeje Zdeněk Sekanina. České prázdniny a bylinky nabídnu za 10 minut a obří tenisový úspěch za necelou 3/4 hodinku.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
8: Potkal jsem tě zase po...

Někde si co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Na Impulsu žijeme českou muzikou, také máme krásný projekt, který se jmenuje České prázdniny a v něm objevujeme, nabízíme tipy na výlety. Já jsem před malou chvilkou dokončil hovor s kamarádem, který vyráží pro změnu, tuším, že někam na Šumavu, a úplně mě inspiroval. O tomhle je prostě náš projekt, udělat si to hezký a nechat se někam zlákat. Tak kam to bude tentokrát?
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Tentokrát to bude zase do Moravskoslezského kraje. Náš reportér Tomáš Kabát totiž navštívil rodinné bylinkářství ve Fulneku na Novojičínsku.
2: Vedle mě stále bylinkář Karol Vorčák z Fulneku. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Co to tady právě teďka sledujeme?
3: No, sledujeme balení vánočních čajů už.
2: To znamená, je to velká mašina, která umí i zvážet ten čaj, nebo jak to vlastně funguje?
3: Funguje to, že se přesně naváží hore bylinka alebo zmes, padá to dolů a zavaruje se to tak, aby to bylo chráněné před vzduchem, a potom se to následně balí ještě do dalších krabic, aby to bylo chráněné i před světlem. To jsou vlastně také hlavné nepřátelé bylin.
2: Abychom si to dokázali představit, jaká je vlastně ta cesta od té bylinky k té směsi?
3: Takže přijde sušená bylinka, kterou si narežeme alebo namelíme podle toho, jako potřebujeme. Postupně některou třeba dosušit, některou ještě vlastně pri výbere celkom dbáme na to, aby to bola bylinka taká, aká má byť, takže preverujú sa niektoré veci aj v labaku, tak aby sme nekúpili kočku vo vreci, alebo jak sa to říká. A následne je spracovanie podľa toho, jak potrebujeme, nareže sa to, namieša, dokiaľ to nie je jednodruhovka, ale zmes. No a potom to balíme buď ako sypané čaje, tak jak vidíte teraz na balíčke, alebo sa robia sáčky, ktoré sú vlastne tiež sypané saje, ale sú na lovom sáčku väčšom.
2: Jak vlastne probíhá to míchání? Sú na to nejaké stroje, nebo sa to dělá ručne? Jak si to môžeme predstaviť?
3: Jednoduše. Začas, keď sme boli ešte pod suklom, tak bol na to asi 8-stranový dokument, kedy sme preverovali, že či to je dobre zamíchané, alebo hodne dobré, takže na tom sa troška smejem, ale je to v podstate jednoduché. Dá sa to buď do jednej veľkej nádoby alebo do pytle, zamieša podľa množstva a vlastne na tom míchaní není nic zložitýho.
2: Nejen o míchání čajových bylinkových směsí sme si povídali s bylinkářem Karolem Vorčákem. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Díky, nashledem.
2: A z Fulneku se loučí Tomáš Kabát. Hezký den.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Bleskový pohled na silnice na D1 ve směru od Prahy na Brno se vytvořila před omezením na 128. kilometru 4-kilometrová kolona.

0: Ve víkendu malých radostí s vámi řešíme čundry, ptáme se, jestli jezdíte, jestli spíte pod čirákem. A napsali Věra s Ondrou, že ze Žďáru nad Sázavou, že už 15 let spolu spí pod čirákem, popojedou třeba autem nebo i na kole, kde se nám líbí, a to už cituji, zastavíme, přenocujeme. Nejkrásnější na tom je, když si večer sedneme, popijeme vínečko a vnímáme dění kolem sebe a pozorujeme večer oblohu a hvězdy. Je to nejkrásnější zážitek a to je nám už 61 a 64 let a pořád to vnímáme stejně. Moc díky za tenhle krásný příspěvek, tak pište i vy ostatní na WhatsApp 605 222 007 a nebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní apky našeho rádia.
1: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: chviličku už klasika pro radost. Jarek Nohavica a Jdou po mně jdou v Impulzově z krabičce. Velké sportovní chvíle pro Česko přinesl tento týden. Do finále Wimbledonu poprvé v historii postoupily dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. A včera vyhrála Linda. No a teď je tady náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní.
1: Wimbledon 2026, both finalists representing the Czech Republic.
2: Jo, tohle je věc, kterou registruje celý sportovní svět, absolutní paráda. Radost s námi ve vysílání sdílela i kapitánka tenisového fedcupového týmu Barbora Strýcová a ta tomu samozřejmě rozumí.
3: Neuvěřitelný úspěch, naše země má být na co pyšná, historická věc.
2: Holky, děkujem.
4: Myslím si, že plníme to, co jsme řekli.
2: Premiér Andrej Babiš hodnotí půl rok své vlády velmi pozitivně, co má taky říkat, že ano. A pozitivně ministerský předseda hodnotí i onen teď už mýtický summit NATO v turecké Ankaře. Český bos je rád, že americký bos byl rád.
5: Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl velice příjemný.
2: Z hlediska českého diváka to ale bylo v Ankaře zajímavé tím, že vedle Andreje Babiše tam byl i prezident Petr Pavel, kterého tam Andrej Babiš nechtěl, protože ho tam Petr Macinka nechtěl. Uf.
6: Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů.
7: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
5: Já jsem mu podal ruku, ale spolu jsme nemluvili.
7: Takže jsme se už k sobě potom nedostali.
2: Ten dělal to a ten zas ono. Pokračoval a samozřejmě bude i pokračovat prázdninový speciál Rádia Impuls. Reportér Tomáš Kabát pro nás posluchače v týdnu brázdil severní část Moravy, až se nám zbíhaly sliny.
8: Povídáme si s Leošem Kalandrou z olomouckých tvarůžků.
9: Vyžaduje svůj čas, aby zrál, aby ten tvarůžek měl ten krásný zlatožlutý mas na svém povrchu.
2: Od zítřka východní Čechy. Na závěr výrok týdne. Americký prezident Donald Trump totiž rozumí i fotbalu, jak my říkáme, nebo sokru, jak tomu říkají oni. Pan Trump zavolal na FIFU a ta odpustila jednomu americkému hráči trest za červenou kartu. To tu ještě nebylo. Trump řekl, že všechno, co udělal, byla žádost o přezkoumání, protože si nemyslí, že to byl faul. Jsem v tom vážně dobrý a nemyslím, že to byl faul. Dodal pan Trump. Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impul za chvíli Anastasia nebo taky Iveta Bartošová a její 2 roky prázdnin. No tak doufejme, že 2 roky se nezdržíte po cestě na D1, to ne, to přeháním. Je tam jenom 2kilometrová kolona, podrobnosti už za půl minutky.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se vytvořila před omezením na 128 kilometru víc jak 2kilometrová kolona. U Brna doprava vázne mezi 191. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna podé dvojce vjedete do kolony na 2. kilometru. Kilometrovou frontu vidíme i na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Bystrkov. Doprava vázne na trojce ve směru na Prahu a také před Benešovem. A menší kolony se tvoří v Praze před nájezdem na Kbelskou od Cínovecké a od Novopatské. 605 222 007, to připomínám linku naší dopravní centrály, kam můžete volat, když na svoji trase narazíte na problém, anebo můžete nahrávat vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Impuls, za chvíli 14 hodin s vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli. Šárka píše z Krnova, máme 20 stupňů, zamračeno a prší, takže rozhodně žádné spaní pod širákem, ale pěkně sucho, v suchu doma. Jana píše z Frýdlantu nad Ostravicí, ještě ráno jsem doufala, že ta nepříznivá prognóza pro Beskydy se nenaplní, ale bohužel máme zataženo, drobně prší a 18 stupňů. Díky moc dámy za vaše zprávy, napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Zítra bude převažovat polojasno, ráno a dopoledne v jeho západní polovině území i jasno, naopak na severovýchodě, tam bude víc oblačnosti, může i sprchnout. Nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě ale jenom kolem 24.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu.

0: operace hasičů po požáru ve Zlíně pokračují. Slovensko hlásí další útok medvěda. Írán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Hasiči ve Zlíně jsou v baťovském továrním areálu už 4. den. Stále zasahují po požáru výškové budovy, jejíž část se zřítila. Trosky budovy stále skrápějí hadice celkem 6 jednotek. Mluvčí hasičů Pavel Řezníček řekl, že jim práce komplikuje i to, že se k doutnajícím sutinám nesmí moc přiblížit.
2: Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá. A tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali. Takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka. Během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
0: 11-patrová budova začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na 2 místech zřítila, stále ale stojí její necelá polovina. Na místě teď platí už nejnižší stupeň požárního poplachu. Medvědi na Slovensku znovu zkoušejí hranice. K dalšímu útoku na člověka došlo včera, tentokrát přímo v obci, závažná poruba v okresu Liptovský Mikuláš. Muž pracoval večer před svým domem, když mu medvěd vyskočil na záda a svalil ho na zem. Podle serveru Novinky.cz muž naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním. Slovenská policie dnes také varovala před medvědem, který se objevil v zahrádkářské části města Handlová. Bílinská kyselka a další podkrušnohorské minerálky čeká záchrana. Krachujícího výrobce převezme nová firma. Vše ještě musí schválit věřitelský výbor a insolvenční soud.
3: Pro firmu, která je v konkurzu a díky krizovému managementu konečně dobře hospodaří, tak přichází nový začátek. Společnosti Kofola a Investgate se chtějí do budoucna postarat o bílinskou kyselku, Zajčickou hořkou, Rudolfův pramen a Excelsior. To je aktuální produkce stáčíren v Bílině a Mariánských Lázních. Práci pod novými majiteli má mít jistou několik desítek zaměstnanců. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Hormuzský průliv je pro lodě znovu nepropustný. Íránské revoluční gardy dnes oznámily uzavření dopravní tepny pro mezinárodní obchod až do odvolání. Stalo se tak poté, co stříleli na loď plující nepovolenou trasou. Uvedly to tiskové agentury. Po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem oznámilo velitelství amerických sil v oblasti další vlnu útoků proti Íránu. Tenisový svátek jde do svého finále. Duelem 2 nejvýš nasazených hráčů, Itala Jannika Sinra a Němce Alexandra Zvereva, dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Turnajová jednička Sinra se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne v 5 hodin odpoledne a na Impuls ho pro vás budeme bedlivě sledovat.
4: No a to je od Lenky dneska všecko, viď? Ještě, že máte mě, druhá Lenka zůstává. Leňo, my máme čundrovské téma. Mm-hmm. Vyrážíš někdy na čundr?
5: Přiznám se, že vůbec.
4: Vůbec. Tak to já zrovna docela, jo. Ráda spím pod stanem, ale pod širákem teda se musím přiznat, že to jsem ještě nespala. Co vy? Jak to máte? Spíte pod širákem? Chodíte na čundry a vaříte v přírodě? 605 222 007.
1: Impuls. Radost ze života.

0: Eláni doznívají na Impulzu. Za chvíli třeba Pavel Vítek s písničkou Když milenky pláčou a my jdeme na naše čundrácké téma. Ptáme se vás, jestli chodíte na čundry za každého počasí, jestli spíte pod širákem nebo máte radši ten stan. Já jsem tým stan, to teda určitě. A jestli si vaříte v přírodě. Číslo jsem k nám je 605 222 007. Správařka Lenka teda zklamala, ta na čundry nechodí. Posluchač Pepa píše, že čundry taky nejsou jeho parketa. A ke mně jsem přišel na návštěvu moderátor z Rockzone. Čau Ondro, pojď. Co ty a čundry chodíš? Máš to rád?
1: Hele, jako já na to bohužel nemám moc čas, ale občas já bych i klidně.
0: Jo, a radši pod širákem spát, anebo ten stan si dáš?
1: Musím říct, že i na těch festiácích jedu spíš stán, no.
0: Že jo, Já mám trošku fobii z toho, že by po mně lezli jako ty broučci.
1: Já mám trošku fobii z lidí úplně celkově. Jo, a tohle mě tak jako uzavírá, aspoň na tu chvilku.
0: Dobře, no tak jo. A co vy, jak to máte? Spíte pod širákem nebo stavíte stan a vaříte si v přírodě? 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
8: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
9: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
5: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se vytvořila před omezením na 128. kilometru víc jak 3-kilometrová fronta. U Brna doprava vázne mezi 193. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 2. kilometru. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Bystrkov a doprava vázne na 3 ve směru na Prahu a také před a za Benešovem. 605 222 007, to je číslo sem k nám, linka naší dopravní centrály, nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci. Je žlutá, jsme tam jako rádio se 4 A a přeju vám šťastnou cestu.

0: neděli s Impulzem. Už máme odpoledne, ona se nám to pondělí tak jako nelítostně, nemilosrdně blíží. Pondělí klepe spolu s prací na dveře. Samozřejmě někdo se do práce těší, někdo úplně ne, ale zachránit nás můžou kamarádi, kolegové, takoví ti, kteří pomůžou, popovídají si, pozvednou náladu. No prostě milionoví kolegové, tak jim říkáme my na Impulzu. Jestli takové máte i vy, tak nám o nich můžete dát vědět na našem webu impuls.cz. No a my jim potom každý všední den, vždycky po 9. hodině, zahrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam prostě jim věnujeme tady tu krásnou půlhodinku plnou krásných hitů. Takže ještě jednou, běžte na náš web impuls.cz, tam klikněte na milionoví kolegové, vyplníte krátký formulář, necháte na sebe kontakt, Vlasta Korec vám zavolá, všechno domluvíte a potom všechny ty písničky budou jen a jen pro vaše milionové kolegy.
1: Jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impul z Klasika pro radost. Michal Tučný a báječná ženská za chvíli, ale teď to bude spíše o báječných klucích.
1: Sportovní impulzy.
0: Fotbalové mistrovství světa vrcholí, v boji o nejcennější pohár planety už přežívají jenom čtyři nejlepší. Francie, Španělsko, Anglie a Argentina. A pokud před cílovou páskou nevíte, komu fandit, s pár tipy do studia dorazil náš sporták Tomáš Zemánek. Tomé, dobré odpoledne.
2: Hezký den. V úterý a středu máme na programu dvě semifinále, v neděli pak finále. A to vše s příjemnými starty od 9 večer. No a začněme u favoritů. Francouzi mají nejobávanější tým ze všech. V útoku mu vévodí držitel zlatého míče Dembele a ještě nebezpečnější Mbappé. Francie v cestě za pohárem ani jednou nezaváhala a pokud razíte cestu, že by měl vyhrát ten opravdu nejlepší, pak je to právě ona.
0: No počkej, Francie možná je ten papírový favorit, ale do finále se musí probojovat přes Španělsko a to nebude nic lehkýho.
2: Přesně tak. Fráze předčasné finále sice negarantuje vůbec nic, je ale pravda, že tady se s ním můžeme setkat. Španělé sice vyhráli poslední mistrovství Evropy, na světové scéně se jim ale dlouhé roky nedaří. Teď doufají, že by k návratu zlaté éry mohl zavelet Lamine Yamal, geniální fotbalista, kterému bude zítra 19. Protože jinak hraje za Barcelonu, fanoušci ho pasovali na nástupce Lionela Messiho. No a jestli se mu jednou chce doopravdy přiblížit, výhra v tomhle turnaji by byla ohromným krokem tím správným směrem.
0: O svou inspiraci má teď hodně blízko, protože i Lionel Messi se na turnaji ještě drží.
2: Ano, a s 8 góly stále i jako nejlepší střelec. Jeho Argentina se zatím ze všech semifinalistů předvedla asi nejméně. Na druhou stranu právě v jeho osobě je obrovská zbraň, která může, troufnu si říct, stále porazit kohokoliv. Klidně i v zápase, kdy bude Argentina horší. No a do čtveřice. Anglie má silný tým, vedený nejgólovějším hráčem současnosti Harrym Kaneem, anebo třeba všestranným záložníkem Judem Bellinghamem. Právě kvůli němu fanoušci vzpomínají na Beatlesáky a zpívají Hey Jude. A obecně jejich popěvky jsou prostě ikonické. Ten nejznámější říká It's coming home, neboli fotbal se vrací domů. Každopádně má to ještě dva zápasy daleko.
0: Tolik reportér Tomáš Zemánek a poslední čtyři uchazeči o fotbalový pohár mistrů světa. Díky, Tome.
2: Taky díky a naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
3: Tenhle příběh je pravda.

0: Rádio Impuls. No a když báječný muž si vezme báječnou ženskou, tak i tu dlouhou kolonu s ní přežije na té jedničce. Popovídáme o tom za minutku, stojí se 3 kilometry.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
2: Na té mají dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
3: Těšíme se na vás. Obec Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
4: Jo, to je moje první hra na fujaru.
5: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 3-kilometrová kolona popojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno před omezením na 128. kilometru. U Brna doprava vázne mezi 191. a 196. A v opačném směru od Vyškova do Brna je 2-kilometrová kolona před 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 2. kilometru. Na Brněnsku ve Vranovicích v Lipové ulici zasahují záchranáři u nehody 2 osobáků. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení, a to v úseku Velký rybník Vystrkov. Doprava nám vázne i na 3 ve směru na Prahu a také před a za Benešovem. A na trase z Třebíče do Dalešic u sjezdu na Slavičky se srazila 2 osobní auta. Je toho spousta, ale jestli víte ještě o něčem dalším, šup sem s tím. 605 222 007 nebo naše žlutá mobilní aplikace.

0: Rádio Impuls. Za chvíli bude 15 hodin, s vámi je Lenka Haluzová, anebo třeba taky Iva od Bechyně. Zdravím, u nás 23 stupňů a obloha je potažená. Zřejmě i zatažená, ale jako potažená šedou mi vlastně přijde taky moc hezka. Představa, díky moc, 605 222 007, to je číslo, sem k nám napište i vy. Zítra bude převažovat polojasno. Ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území i jasno. Naopak na severovýchodě bude spíš zataženo a může i sprchnout. Teploty 27 až 31, na severovýchodě chladněji, tam kolem 24.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Hasiči ve Zlíně dál kropí vodou baťovský areál. Zámek Žinkovy se otevřel veřejnosti. Wimbledon dnes vyvrcholí dvouhrou mužů. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hasební práce ve Zlíně neberou konce. Hasiči už čtvrtým dnem zasahují na místě shořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Od večera tu pracuje 6 jednotek, které dál skrápějí proudy vody, trosky budovy. K doutnajícím místům se z bezpečnostních důvodů nemůžou přiblížit. Lokalita je stále ohraničená páskami o zpřístupnění některých ulic.

0: nakonec se bude jednat zítra dopoledne. Uzavřené tak zatím zůstávají i instituce v okolí. V Třemošnici jdou s dobou. Ve městě na Chrudimsku se v září otevře studijní obor pro práci s drony. Střední odborná škola a střední odborné učiliště připraví studenty na práci s moderními technologiemi. Do prvního ročníku by jich mělo nastoupit 23. Maturitní čtyřletý obor studenty seznámí s elektrotechnikou, programováním nebo leteckým právem. Dojde i na praktický výcvik pilotáže dronů, simulaci letů a zpracování získaných dat. Škola spolupracuje s výrobci strojů a s veřejnou správou, kde studenti můžou absolvovat odbornou praxi. Nový studijní obor v Třemošnici je v Česku výjimečný. Na východě Čech se jinde nevyučuje. Podobné studium lze absolvovat ještě na střední průmyslovce v dopravní v Plzni. Romantický zámek Žinkovy na Plzeňsku nabízí nové prohlídkové okruhy. Loni ho koupili Lázně Poděbrady a po letech se otevřel pro turisty. Teď láká na prohlídky nazvané Vznešené patro a Šlechtické komnaty.
1: Žinkovy jsou údajně největším soukromým zámkem v Česku. Okruh Vznešené patro představuje reprezentační srdce zámku, který vlastnili například rody Lobkoviců, Harachů i plzeňští průmyslníci Škodové. Intimnější pohled na každodenní život obyvatel nabízí okruh Šlechtické komnaty. Ukazuje soukromé pokoje nebo koupelny. Památka po desetiletí sloužila k rekreaci odborářů, přesto se z interiéru mnohé zachovalo. Opravená jsou dvě ze tří křídel. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Žinkovy.
0: Národním sportem je teď tenis. Wimbledonské finále v čistě českých barvách sledovalo třeba plné nábřeží řeky Bečvy v Přerově. V tenisovém domově Lindy Noskové se sešly stovky lidí, mezi kterými byly i členové tamního klubu. Dojatá z její výhry byla třeba manažerka oddílu Daniela Hučková.
2: Já jí to tak přeju, protože to je dva roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. V 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože.
0: České hráčky nám dělají na Wimbledonu skvělou reklamu. Linda Nosková ho včera ovládla jako třetí Češka za poslední čtyři ročníky. Tenisový Wimbledon dnes vyvrcholí mužskou dvouhrou. Ve finále se utkají dva nejvýš nasazení hráči, Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Utkání začne v 17 hodin. Tolik zprávy, ladíte Impuls a je s vámi Lenka Haluzová.
3: A se mnou samozřejmě další várka muziky, budeme mít letní hit a to bude Lambáda, ale ještě předtím Krištof s písničkou Rubikon, tak ať se vám krásně poslouchá.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, za chvíli Decibely lásky a Michal David. Britské ostrovy zažívají už třetí týden tropických veder, kdy se teploty šplhají přes 35 stupňů. Jejich překvapivou obětí na sociálních sítích je pověst meteorologů.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Víte, kde nás najdete? impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Haló, tady Impulzovi.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Jsme tam, kde jste vy. impuls.cz. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 3kilometrová kolona po pojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno před omezením na 128. kilometru. U Brna doprava vázne mezi 194. a 196. kilometrem. V opačném směru od Vyškova do Brna na 198.5. kilometru stojí porouchaná dodávka s vlekem, tady je kilometrová fronta aut. Na příjezdu do Brna podé dvojce vjedete do kolony na 2. kilometru. Více jak kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 před Mikulovem ve směru od rakouských hranic. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov a doprava vázne na trojce ve směru od Tábora na Prahu mezi Boticemi a Olbramovicemi a před Benešovem. Číslo sem k nám, kdyby něco, 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Radio Impuls za chvíli nabídnu Dana Landu a jeho tajemství. A teď ale pokračujeme v našem nedělním čundráckém tématu. Ptáme se, jestli na čundry chodíte, jestli spíte pod čirákem nebo radši stavíte stan a co takové vaření v přírodě. Napsala mi Lenka, jako dítě jsem každé prázdniny jezdila s bratrem a rodiči pod stan, ale nemám to ráda. Záviděla jsem spolužačkám, že jezdí na pobyt do rekreačního zařízení a spí si hezky v posteli. Další zpráva od Simči. Ještě jsem pod čirákem nespala, dokonce ani ve stanu, ale plánujem to vyzkoušet. Táta vždycky vyprávěl, že mu ve stanu trčely nohy ven a hodně mu pak na ně pršelo, zvlášť na Šumavě. Zpráva přišla i od Honzy. O volných dnech velmi rádi kempujeme jak pod stanem, tak pod širákem. Klidně i pod skalním převisem. To se synem Honzíkem, kterému je 7 let. Díky za zprávu, pánové. A ještě jedna, ta přišla od Jany. Když jsme byli s manželem mladší, tak jsme nevynechali žádnou příležitost jít na čundry. Měli jsme báječné kamarády, chodili jsme společně. Někdo spával pod širákem, ale my s manželem jsme vždycky postavili klasické áčko. Nebývaly takové sucha, takže jsme táborák dělali skoro každý den na takový kotlíkový guláš. Tomu se nic nevyrovná. Díky moc, že vysíláte spolu se mnou. Číslo pořád stejné, jsem na WhatsApp 605 222 007. Napište i vy, jestli chodíte nebo jste chodívali na čundry a jestli jste si vařili taky v přírodě. A nebo můžete nahrát hlasovou zprávu přes naši mobilní aplikaci.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls, prošli jsme se po Filadelfii a za chvíli už zamíříme do Impulzovic krabičky Václav Neckář a jeho Šalalalalí.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Jsou to řidiči autobusů, kuchařky, učitelky, lidé, co se starají o zvířata. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls smíříme se s zuřivým reportérem do Chuchelné na Opavsku. Tam existuje spolek, který se stará o kočky.
2: Ten spolek se jmenuje Kočičky Uniky a hrdinou všedního dne je Soňa Osmančíková. Ta má v zařízení spolku a u pěstounů zhruba 160 kočiček, kterým je už teď dobře, ale pojďme si, paní Soňo, představit nějaké ty kočičí příběhy.
3: Takže jednoho mám třeba, kterého srazilo auto, byl nalezený v okně u paní, která mě volala, jej vemu na veterinu, prodělal dvě operace čelistí,
2: uzdravil
3: se Milánek,
2: který ležel vedle nás s tričkou.
3: Je z něj hrozně kontaktní, hodný kocourek.
2: Nádherný, velikánský impulzový, hlavně bílej, má tam nějaký takový flíčky do hněda.
3: Ano, pak tu máme třeba koťátka, která visela v igelitce v lese na stromě.
2: To je neuvěřitelný.
3: Koťátka, která dovezla městská policie z Ostravy, prolezla úplně červama. Ty už pečuju půl roku a snažím se jim najít domovy, ano, aby měli prostě hezký život z lid u lidí, kteří se o ně budou hezky starat.
2: Paní Soně, děkujeme za tu péči a jestli potřebujete kočičku nebo koťátko jako skvělého parťáka, zastavte se. Paní Soňa Osmančíková a kočičky Uniky vám nějakou číču pomůžou vybrat. Hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: A my hrdiny všedního dne hledáme i nadále. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls se za nimi zítra vydáme do Prachovských skal. Už brzy ráno míříme do Královéhradeckého kraje.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: New Impulse, další klasika pro radost zase za hodinu, ale za chvíli už zamíříme na silnice. Porouchané auto stojí na D1 na 198. kilometru na příjezdu do Brna od Vyškova.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové, přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Kuba Tilšer z Global Assistant.
3: Ahoj Lenko, pěkné nedělní odpoledne. Vozidlo s poruchou překáží na dálnici D1 na 198. kilometru u Brna ze Vyškova. Postojíte si v koloně od Slatiny od exitu 201. Na nehodu dvou osobáků pozor na D1 na 254. kilometru od Přerova na Vyškov. Kolona tam má přes 2 kilometry. A z Prahy do Brna očekávejte 3-kilometrovou před 128. kilometrem kvůli zúžení. S přerušovanými kolonami počítejte na Trojice mezi Boticemi a Olbramovicemi. Dále na Prahu narůstá zdržení za Benešovem. Na cestě od Ústí nad Orlicí na Lanškroun u sjezdu na Knapovec pozor na nehodu osobáku s autobusem. V Ostravě v křižovatce Blanické ulice a u Sochy zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut a v Praze v Bubenickém tunelu na Smíchov před Dejvicemi komplikuje průjezd porouchané auto v pravém pruhu. Zdržíte se od Nové Polotavské. Z Global Assistant, Kuba.

0: příjemný tón nám uzavírá 15. hodinu, za chvíli bude 16, s vámi zůstává Lenka Haluzová. Mrkneme na náš WhatsApp 605 222 007, kam se ozval Míra, hlásí, že ve Vojetině už je 22 stupňů, sice oblačno, ale krásně. Jana píše z Hranic, tam je zataženo a na teploměru 20 stupňů. Díky moc, napište i vy, jak je právě teď u vás, ještě jednou připomínám 605 222 007. Zítra bude převažovat polojasno. Ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území až jasno, naopak na severovýchodě spíš oblačno a může i sprchnout. Nejvyšší teploty 27 až 31, na severovýchodě bude chladněji, tam naměříme kolem 24 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
3: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
2: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
3: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
4: Česko pomáhá Francii s hašením požáru. Východní Morava vyhlíží déšť. České volejbalistky porazily Francii. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česko vyslalo do Francie druhý vrtulník. Na jihu země pomůže s hašením požáru. První stroj odletěl už v pátek a má tak za sebou den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět během dnešního odpoledne. Posádku ji v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Na X o tom informuje ministerstvo vnitra. O mezinárodní pomoc leteckého hašení žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Rozsáhlé přírodní požáry na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu. Boj s plameny komplikuje členitý a kopcovitý terén. Od začátku roku lesní požáry ve Francii zničily přes 25 000 hektarů půdy. To je pro představu velikost Brna. Pár dešťových přehánek bylo jako nic. Sucho na východě Moravy pokračuje. Znát je to třeba na záhonech tamních zahrad.
5: Touto dobou už prakticky vždycky pilní pěstitelé ze Slovácka, Hané nebo Valašska ve velkém sklízeli rajčata, okurky, kedlubny, salát, rané brambory a mnoho dalšího. Teď v suchu protkaném pouhými 3-4 deštíky se stále nedaří plodům dozrávat. Třeba, že zalévači neumdlévají a jedou, pokud vůbec mají vodu, o 106. Takže se zatím z vyprahlé půdy nezralé výpěstky nesklízejí, ale to vůbec nevadí sanči zvěři. Nemáte-li oploceno, předčasně sklízí ona. Jančara, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
4: Železniční trať na západě Německa se po 2 dnech otevřela. Mezi Düsseldorf

0: A Kolínem nad Rýnem byla uzavřena od pátku kvůli požáru. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicové komando Angry Birds. Píše to agentura DPA. Železniční společnost Deutsche Bahn informovala o rozsáhlých škodách. Německé dráhy večer uvedly, že se podařilo opravit kabely zničené ohněm. Vlaky včetně dálkových spojů už místem jezdí bez omezení. Léta před 50 jsou fajn, říká to dnešní oslavenec Vašek Jelínek. Zpěvákovi z kapely Lunetik je dnes 48 let. V našem ranním vysílání si svůj věk pochvaloval.
1: No to hrozně letí, hlavně s těma dětma. Myslím si, že rodina mě udržuje v kondici, hlavně kluci, takže se cítím dobře. A vlastně jsem si vždycky říkal, že jako 50 letech už bude nějaký děda starý, že mi všechno bude bolet, občas teda jo, ale musím říct, že to jsou nejhezčí léta.
0: Kapela Lunetik má sice během léta přestávku, na podzim se ale chystá rozjet show v O2 Univerzu. Koncert v pražské Libni proběhne 2. října. České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů bodovaly. Porazili Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 mečboly a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak Češky v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů. O 2 body tak překonali výkon z loňské premiéry. Základní část Ligy národů Češky zakončily s bilancí 6 výher a 6 porážek. V neúplné tabulce jim patří 10. místo. Posloucháte Impuls, za mikrofon se vrací Lenka Haluzová.
2: Já vám přeju hezkou neděli. A pokračujeme v našem čundrovém tématu. Jestli pak rádi jezdíte na čundr a spíte pod širákem, anebo stavíte stan, a co takhle vaření v přírodě? Číslo jsem k nám 605 222 007.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Impulzu mám pro vás připravený letní hit. Už za chvíli zazní Léto je léto od Heleny Vondráčkové. Letní hity, letní témata. Ptáme se vás dneska, jestli chodíte na čundry a jestli spíte pod širákem nebo radši stavíte stan a co si vaříte v přírodě. Pojďte se mnou vysílat. Číslo sem k nám na WhatsApp je 605 222 007 nebo nahrát můžete i hlasovou zprávu přes naší mobilní aplikaci. Za chvíli vyrazíme taky na silnice. 3-kilometrová kolona popojíždí na D1. Podrobnosti za 3 minuty.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 3-kilometrová kolona po pojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno před omezením na 128. kilometru. V opačném směru na Prahu je silný provoz a přerušované kolony mezi 41. a 22. kilometrem. Víc jak 2-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 před Mikulovem ve směru od rakouských hranic. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Doprava vázne na trojce ve směru na Prahu mezi Voticemi a Olbramovicemi. Na Praze východ v Jirnech v Poděbradské ulici na kruhovém objezdu bourali 2 osobáky a na výjezdu z Nového Boru směrem na Českou Lípu na silnici 9 se srazilo osobní auto s autobusem. Dávejte na sebe pozor, ozvěte se, když narazíte na komplikaci 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Legendární Eurythmics právě dozněli na Impulzu. Ti byli hostem loňské benátské s Impulzem, ale i letos to bude naprostá bomba. Čeká vás kapela Roxette, taky Lucie, MiG-21, Činasky, Richard Miller, Mirai nebo No Name. A to je jenom část té hvězdné sestavy. Jestli chcete být u toho, tak můžete, protože u nás v odpoledním vysílání po celý týden rozdáváme celofestivalové vstupenky. Stačí pozorně poslouchat odpolední vysílání Petra s Renatou, takže nalaďte Impuls každý všední den od 3 do 6. No a snad se letos na té benátské potkáme.
1: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Just

0: Posloucháte Radio Impuls, krásnou neděli vám přeju. Když už jsme s českými prázdninami, na severní Moravě nemůže chybět ani náš držitel Michelinské hvězdy z Ostravy, Herman Gazda. Tak schválně, co dobrého si pro nás tentokrát nachystal?
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůr si korky moje, tak tu máme zase nedělu a navíc jsme se s Impulzem plantali celý týden na severní Moravě. V mojem kraju zaslíbeném, kaj už i scipnu, bo si nedokážu představit žít někde jinde. Bo jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, no a v nejlepším přespat. Jestli se chystáš na prázdniny do Ostravy na severní Moravu, tak ti doporučím místa, která nesmíš minut. Určitě skakni do dolní oblasti Vítkovic, kaj naši dědkové tavili železo a kusek dál robili koks na Karolině. Nesmíš si to ale poplantat s Escobarem, ten fičel v trochu jiném materiálu. Namísto staré Karoliny tam teraz stojí obchoďák. No, co se dá robit? Rozkrok nezastavíš. Jestli se chceš vykupat, máme tu krásné přehrady, kaj můžeš smočit trenku. No a to Žermanickou přehradu, Olešnu, Těrlicko a nebo Porubský kupak. Ale to není přehrada, to je největší kupak ve středu Evropy. A zajímá tě, jaké máme speciality naší kuchyně? U nás je specialita všecko, bo Ostravák si ve žradle nevybírá, jako nějaká princezna. Zežereme, co zrovna je. Když jsou huby, robíme z nich omačky a polívky, na podzim naše ostravské klobasy. No a když je hodně cuket, tak jsme schopni z toho zrobit řízky. Nevěříš? Tak se kukni na sociální sítě Rádia Impuls. Kaj ti ukážu fintu, jak z toho zeleného sajrajtu zrobíš baječný řízeček. Tak ze severní Moravy zduš, váš ostravský gastrošef.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Chystám další muziku, Gareth Gates, Any One of Us, anebo Olympic s písničkou Je to tvá vina. Předtím ale na silnice nehoda se stala na výjezdu z Českých Budějovic na Český Krumlov před Planou. Víc za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Kuba Tilšer z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Lenko, pěkné nedělní odpoledne. Na výjezdu z Českých Budějovic na Český Krumlov před Planou se zdržíte pár minut po nehodě tří osobáků. Od Tábora na Prahu se trojka ucpává mezi Voticemi a Olbramovicemi a také před Mirošovicemi. Na dálnici D1 u Brna v obou směrech vázne doprava před exitem z 96. Dále z Brna na Prahu na 34. kilometru u Ostředku stojí u krajnice dva osobáky po nehodě. I přesto se jede pomalu od exitu 41. A v protisměru tedy z Prahy do Brna čekejte více než 2,5-kilometrovou kolonu před 128. kilometrem. A mezi Karvinou a Těšínem na silnici 67 u odbočky na Horní Svchou blokují jeden pruh dvě osobní auta po nehodě. Z Global Assistance Kuba.
1: Dopravu s námi můžete tvořit i vy. Stačí se ozvat ze svojí trasy, zavolat na linku dopravní centrály 605 222 007 nebo nahrát vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Radio Impuls, ne Radio Gaga, to teď doznívá kapela Queen, nám uzavírá 16. hodinu, bude 17, s vámi stále Lenka Haluzová. Jitka zdraví do rádia, ve Strakonicích mají 26 stupňů a zataženo, Jarda, ten měří teplotu v Hamrech u Svojanova, mají polojasno a 22 stupňů. Díky, napište i vy, 605 222 007. Zítra bude převažovat polojasno, ale zpočátku to bude zase rozdělené. V jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě zataženo a možná i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31, na severovýchodě kolem 24.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Včerejším bronzu dnes dostal, bral stříbro. Liberec si na pláž u Přehrady ještě počká. Sotheby's bude prodávat vzácnou kostru dinosaura. U zpráv 5 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: A začínáme dalším českým sportovním úspěchem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze včerejšího závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na třetí zlato z pěti stovky za sebou a šesté celkově. Na severu Slovenska došlo k dalšímu napadení člověka medvědem. Zvíře napadlo muže, který pracoval před svým domem. Vyskočil mu na záda a povalil ho na zem. Jak dnes napsal server Noviny.sk, muž utrpěl lehčí zranění. Incident se odehrál v obci Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Úřady vyzvaly obyvatele i návštěvníky k maximální ostražitosti. Doporučují vyhýbat se pohybu o samotě, hlavně brzy ráno nebo pozdě večer. Když už se člověk s šelmou potká, má zachovat klid, nepřibližovat se k ní a kontaktovat tísňovou linku. Otevření pláže u Přehrady v Liberci se oddaluje. Nejdřív se tam lidé dostanou až ve druhé polovině srpna. Radnice přitom původně počítala s jejím otevřením v červenci. Pláž je nepřístupná kvůli revitalizaci okolí liberecké vodní nádrže Harcov. Její modernizace sice po třech letech skončila. Stavby vedoucí Tomáš Patočka ale dodává, že musí zapracovat na odstranění nedodělků.
6: Objevují se tam nějaké problémy, které nám nějakým způsobem zdržují tu stavbu. Dnes se bavíme o nějakým termínu, řeknu 18. srpna, že by mělo dojít jako k zprovoznění části, řeknu od hráze po restauraci.
5: Okolí Přehrady liberecká radnice upravuje kvůli tomu, že patří mezi nejcennější zelené plochy v krajském městě a je oblíbeným místem pro vycházky nebo rekreační běhání. Osobních

0: Bankrotů v Česku je čím dál méně. V letošním prvním pololetí zkrachovalo přes 7,5 tisíce lidí. Meziročně je to o 7% míň. Podle analytičky Věry Kameníčkové jde o dobrou zprávu.
1: Úvěry domácností na spotřebu sice rostou poměrně svižně, platební morálka lidí se však zlepšuje. Počet osobních bankrotů tedy letos mohl být nižší než v roce 2025, nebude to však platit pro všechny kraje.
0: Počet osobních bankrotů stoupl ve třech krajích, nejvíc ve Středočeském, pak v Karlovarském a Plzeňském kraji. Aukční síň Sotheby's bude dražit Tyrannosaura Rexe. Vzácná kostra dinosaura dostala jméno Gus. Našla se na soukromém pozemku v Jižní Dakotě. Práce na vyzvednutí trvaly zhruba 5 let. Skelet je podle odborníků dobře zachovaný, má celkem 61% původních kostí. Podle popisu kostra patřila velmi silnému, dobře stavěnému, dospělému jedinci. Kosti nesou i znaky různých nemocí a poranění, která mohla vzniknout třeba v zápasech s dalšími dinosaury. Vyvolávací cena je v přepočtu 400 milionů korun. Prodej aukční síně v New Yorku nejspíš přitáhne pozornost muzeí, ale i soukromých sběratelů. Jak uvádí server BBC News, kostra je stará zhruba 67 milionů let. To byly zprávy, posloucháte Impulsy, s vámi Lenka Haluzová.
2: Já cítím, že tahle hodina, Jiřinko, bude skvělá. Za prvé, no tak až vyhraju konečně v loterii, tak vím, co udělám, protože můj muž by určitě hrozně chtěl ty ranosaura.
0: No to budou krásný Vánoce.
2: A za druhé, my hrajeme letní hity, jo, od července. A dnes, 12. července, se stalo, že zahraje ten můj největší letní hit. Za chvíli, Hafanana, já to zbožňuju. Ať se vám hezky poslouchá.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Máme rádi muziku a tu českou zvlášť. Anaka, za chvíli vždycky se budeme znát.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Prostě české prázdniny s rádiem Impuls jsou v plném proudu a reportér Tomáš Kaba tento týden cestoval po Moravskoslezském kraji. Navštívil i rodinné bylinkářství ve Fulneku na Novojičínsku.
2: Vedle mě stále bylinkář Karol Vorčák z Fulneku. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Co to tady právě teďka sledujeme?
3: No, sledujeme balení vánočních čajů už.
2: To znamená, je to velká mašina, která umí i zvážet ten čaj, nebo jak to vlastně funguje?
3: Funguje to, že se přesně naváží hore bylinka alebo zmes, padá to dolů a zavaruje se to tak, aby to bylo chráněné před vzduchem a potom se to následně balí ještě do dalších krabic, aby to bylo chráněné i před světlem. To jsou vlastně také hlavné nepřátelé bylin.
2: Abychom si to dokázali představit, jaká je vlastně ta cesta od té bylinky k té směsi?
3: Takže přijde sušená bylinka, kterou si narežeme alebo namelíme podle toho, jako potřebujeme. Postupně některou třeba dosušit, některou ještě vlastně pri výbere celkom dbáme na to, aby to bola bylinka taká, aká má byť, takže preverujú sa niektoré veci aj v labaku, tak aby sme nekúpili kočku vo vreci, alebo jak sa to říká. A následne je spracovanie podľa toho, jak potrebujeme, nareže sa to, namieša, dokiaľ to nie je jedno, druhovka, ale zmes. No a potom to balíme buď ako sypané čaje, tak jak vidíte teraz na balíčke, alebo sa robia sáčky, ktoré sú vlastne tiež sypané saje, ale sú na lovovom sáčku väčšom.
2: Jak vlastne probíhá to míchání? Sú na to nejaké stroje, nebo sa to dělá ručne? Jak si to môžeme predstaviť?
3: Jednoduše. Začas, keď sme boli ešte pod suklom, tak bol na to asi 8-stranový dokument, kedy sme preverovali, že či to je dobre zamíchané, alebo hodne dobré, takže na tom sa troška smejem, ale je to v podstate jednoduché. Dá sa to buď do jednej veľkej nádoby alebo do pytle, zamieša podľa množstva a vlastne na tom míchaní není nic zložitýho.
2: Nejen o míchání čajových bylinkových směsí jsme si povídali s bylinkářem Karolem Vorčákem. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
2: A z Fulneku se loučí Tomáš Kabát. Hezký den.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energy.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádio.

0: rádio se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrová kolona popojíždí na D1 ve směru na Brno před omezením na 128. kilometru. V opačném směru na Prahu je silný provoz a přerušované kolony mezi 40. a 23. kilometrem. Na silnici 52 před Mikulovem ve směru od rakouských hranic se zdržíte ve 3-kilometrové koloně. Na trase Pelhřimov-Humpolec tam budete popojíždět kvůli omezení, a to v úseku Velký rybník Vystrkov. A doprava nám vázne taky v Praze na Novopačské mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou. Číslo sem k nám, pokud víte ještě o něčem dalším, je 605 222 007 nebo můžete nahrát hlasovou zprávu, a to přes mobilní aplikaci.

0: vás za chvíli Buty a písnička Nad stádem koní. A my se vás ptáme, jestli chodíte rádi na čundry, jestli spíte pod širákem, nebo si radši postavíte stan, a jestli vaříte v přírodě. Pojďte s námi zavysílat, jako třeba posluchač Ravito. Jako malý kluk jsem jezdil na vandry pod širák, jelikož je dnes ve volné přírodě dost obtížné přenocovat, natož rozdělat oheň. Tak jsem si koupil starý bývalý mlýn a je to jenom na mě, jestli přespím venku u ohně, anebo vevnitř. Tak to si myslím, že je geniální řešení. Výlety jsou i odtud super, píše. Tak napište i vy, 605 222 007 sem k nám na WhatsApp, jestli chodíte rádi na čundry, jestli spíte pod širákem, nebo mi můžete nahrát hlasovou zprávu přes naši mobilní aplikaci.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: letos chystám klasiku pro radost Vítězslav Vávra a Jak svět přichází o básníky. Za chvíli v Impulzovic krabičce. Naše české prázdniny v rádiu Impuls nás tento týden provází severní Moravou. Ochutnali jsme už třeba štramberské uši, zastavili jsme se i v dolní oblasti Vítkovic a teď je čas připomenout si osobnosti, které se v tomto kraji narodily. Slavné rodáky nám představí Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: Dnes nás, přátelé, mapa slavných rodáků zavede na severní Moravu. Naší první zastávkou jsou Petřkovice u Ostravy, odkud pochází Hana Zagorová.
3: Já nemám strach ze šedých vlasů a nepočítám, kolik mi zbývá času.
2: Patřila k nejúspěšnějším českým zpěvačkám všech dob. Zlatého slavíka vyhrála dokonce 9krát za sebou. Když jí bylo 20 let, věštec jí údajně předpověděl, že pravou lásku potká až za více než čtvrt století. A skutečně Štefana Margitu poznala až ve svých 46 letech. Od hudby se přesuneme ke sportu. Další rodačkou je totiž Petra Kvitová z Bílovce. K tenisu ji přivedl její otec a raketu vzala do ruky už jako malá holka. V roce 2011 se pak stala první českou tenistkou, která v jednom roce vyhrála Wimbledon, turnaj mistryň i Fed Cup. A jen pro zajímavost, po svém wimbledonském triumfu se stala čestnou občankou Fulneku. Stejné pocty se před ní dostalo už jen Janu Amosu Komenskému. No a nakonec se dnes svezeme Tatrovkou a zamíříme do Kopřivnice za malířem Zdeňkem Burianem. Jeho obrazy dinosaurů, mamutů a pravěkých lidí zná celý svět. Přitom na Akademii výtvarních umění byl přijat už ve 14 letech, a to rovnou do druhého ročníku. A věděli jste, že jeden z dinosaurů dokonce nese jeho jméno? V roce 2017 po něm vědci pojmenovali nově popsaného českého dinosaura. Jmenuje se Burianosaurus. No a tím se uzavírá náš výběr slavných rodáků ze severní Moravy. A už příští týden vám představím zase další, tentokrát z východu Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Radio Impuls. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Vždycky si vzpomenu na froté ročníky. A za chvíli dívám, Petr Habka a Lucie Bílá. Já se dívám na stav našich silnic. Kolona je třeba na silnici 56 na cestě ze Slovenska na Frýdek-Místek před Ostravicí. Podrobnosti za chvíli v dopravě.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar z Global Assistance.
2: Ahoj Lenko, hezké odpoledne. Na silnici 56 na cestě ze Slovenska na Frýdek Místek před Ostravecí pracují silničáři a projíždí se Kyvadlově. Kolona má přes 2 kilometry, v protisměru si postojíte pár minut. Kvůli zúžení je ucpaný příjezd do Bruntálu z Krnova. Na dálnici D1 očekávejte po pojíždění na pár minut mezi Vyškovem a Brnem u exitu 210. Dále z Brna do Prahy místy zpomaluje provoz mezi kilometry 41 a 24. A v protisměru tedy z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz v úseku 2 kilometrů před 28. kilometrem kvůli omezení. Na trase Česká Lípa Mělník na silnici 9 v Jestřebí se srazila 2 osobní auta, projedete tam ale bez zdržení. Stále pozor na výjezdu z Českých Budějovic na Český Krumlov před Planou, kde se srazila 3 osobní auta a postojíte si tam pár minut. A v obou směrech se tvoří kolony na trase Pelhřimov Humpolec u Komorovic. Z Global Assistance Kuba.

na teploměru našich dní. Rád.

0: co taky jiného, že jo, takhle v neděli večer. Posloucháte Radio Impuls, za chvíli bude 18 hodin. S vámi Lenka Haluzová a taky Helena, ta se hlásí z Hodic na Vysočině. Máme nádherných 25 stupňů, píše. Napište i vy, kolik je právě teď u vás na 605 222 007. Zítra bude spíš polojasno a po ránu se to bude lišit. Dopoledne a ráno v jihozápadní polovině území jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se tam může vyskytnout i přehánka, píšou meteorologové. Nejvyšší teploty zítra 27 až 31, na severovýchodě chladněji, tam kolem 24.
1: Impulzovi. Prázdniny jsou boží.
2: Jo, jak si to užil, že byl jak drak a jak tam byl rychle.
3: Už sama ladí to rádio.
4: Impulzovi jsou celý týden na východě.

0: se u Cimrmana a teď se mě ale neptejte jak.
1: Máme pohodu.
2: Jedu si to do Prahy, ve 3 hodiny jsem najela po Ostravě na dálnici a už se na vás moc těším.
0: A žijeme muziku.
1: Impulzovi s letním kolem hry Halo tady Impulzovi startují v 5.
3: Ladíme Impuls, Impuls.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Hasiči v Baťově areálu pokračují v práci. Horko ve Francii odstavilo už 3 reaktory. Wimbledon dnes vrcholí 2 hrou mužů. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součková.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Hasiči ve Zlíně jsou v baťovském továrním areálu už 4. den. Stále zasahují po požáru výškové budovy, jejíž část se zřítila. Trosky domu stále skrápějí hadice celkem 6 jednotek. Mluvčí hasičů Pavel Řezníček řekl, že jim práce komplikuje fakt, že se k doutnajícím sutinám nesmí přiblížit.
7: Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostane. Aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka. Během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
5: 11-patrová budova začala hořet ve 4. ráno. Postupně se na 2 místech zřítila. Stále ale stojí její necelá polovina. I ta ale bude muset k zemi. Na místě teď platí už nejnižší stupeň požárního poplachu. 4 tuny borůvek padly na letošní borůvkobraní v Borovanech. Školní jídelna ve městě na Českobudějovicku navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou zvanou žahour. K mání ale bylo vedle třeba borůvkových koláčů i borůvkové víno nebo pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan dorazilo na 13 000 lidí. Název města Borovany je spojený s borovými lesy, kde právě borůvky rostou. Vysoké teploty mají ve Francii dopad i na výrobu elektřiny. Francouzská společnost EDF podle médií oznámila, že kvůli počasí nechala odstavit 3 reaktory jaderných elektráren. U dalších 8 pak nechala snížit výkon. Podobná situace se stala už v minulých letech. Francie momentálně čelí 3. vlně veder od začátku roku. Nějaký stupeň výstrahy platí na celém evropském území Francie s výjimkou jihozápadu. Podobné to ještě bude i zítra. Vedle toho Francie čelí i silným lesním požárům. Místní úřady odhadují, že požáry zničily už na 25 000 hektarů území, což je 2x větší plocha než rozloha Paříže. Úžasný úspěch wimbledonské šampionky Lindy Noskové zahýbal celým sportovním světem. Snad největší radost mají na jejím rodném Valašsku. Tam žijí i rodiče našeho nejúspěšnějšího tenisty posledních let, Tomáše Berdycha.
8: Tomášův otec Martin neviděl celý zápas, jenom konec. Sám totiž válí i po 70. na kurtech a včera získal na turnaji nedaleko Olomouce stříbro. Lindu vydával na vedlejším dvorci celou řadu let s tátou Drahošem i maminkou Ivanou. V areálu

0: ve Valašském Meziříčí.
1: Právě vedle nás, ona byla odmala velice šikovná a měla ne štěstí, ale byla šikovná, prostě udělali jí podmínky výborný, takže díky tomu se dostala tam, kam se dostala.
0: Oba kamarády, tátu Berdycha i tátu Noska, spojovalo řadu let také zaměstnání.
1: Tak s tatínkem se znám, on dělal výpravči a jsem dělal strojvedoucího, takže když jsem projížděl Vsetínem, tak jsme si kynuli.
0: Takže Berdych starší teď kyne kamarádovi znovu, třeba že jsou oba v penzi, samozřejmě nikoli v tenisové, a těší se na setkání na kurtech. S tenisem se prý nestárne. Jan Čadá, Rádio Impuls, Valašsko.
2: No a dnes tenisový Wimbledon vrcholí mužskou dvouhrou. Ve finále spolu bojují Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. A v prvním setu je to velmi vyrovnané. V tento okamžik je to 6-6. A já už vracím slovo Lence Halozové na Impulzu.
3: Já vám přeju hezkou neděli a pokračujeme v našem čundráckém tématu. Jestli pak, Jiřinko, ty jsi někdy chodila na čundry, spala pod širákem a vařila kotlíkový guláš?
2: Prosím tě, takhle. Já klidně na čundr půjdu, když budu moc noc strávit v nějakém penzionku se snídaní.
3: Ano, to psala jedna z našich posluchaček. Že vlastně se jí to jako líbilo, ale pak záviděla těm kamarádkám, které měly tu měkkou postel.
2: Ano, ano. Ano.
3: Tak jak to máte vy? Napište na 605 222 007 anebo nahrajte hlasovku.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. Letní hity budou za chvílku Lilka Ročáková a Bylo léto. Krásná písnička, když už jsme u toho léta. Tak máme tady čundrácké naše nedělní téma. Ptáme se vás, jestli chodíte na čundry, jestli spíte pod širákem nebo radši stavíte stan a jestli vaříte v přírodě. Dobré nedělní odpoledne, píše Láďa. Jak jste se ptali, tak samozřejmě, když je možnost, tak jedeme klasika, nahodíme maskáče, batoh a pokud to jde, tak taky malý ohýnek, samozřejmě bezpečně, na našem oblíbeném místě, tak tam to máme rádi, píše Láďa z Varnsdorfu. Díky moc, přišla mi i hlasovka.
1: Ahoj, zdravíme Jihočeský kraj, my milujeme táboření a jedeme na Sumerak pod stan. Tady Milounek, Adria a Andrea, tak užívejte, ahoj Radio Impuls.
0: Ahoj, díky moc za to, že s náma vysíláte, ozvěte se i vy, nahrajte hlasovou zprávu přes naší mobilní aplikaci nebo pište na WhatsApp 605 222 007.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz a přerušované kolony čekejte na D1 ve směru od Brna na Prahu mezi 32. a 24. kilometrem a ještě o kus dál mezi 15. a 10. kilometrem. Na trase ze Znojma do Chvalovic na silnici 38 u odbočky na Brbovec zasahují záchranné složky u nehody motorkáře s cyklistou a zdržení narůstá v obou směrech. Vyhlásíte bouračku na Mělnicku?
2: Tady Baba Jaga, hlásím bouračku na silnici 16 mezi Mladou Boleslaví Mělníkem u odbočení do Mělnického Vtelna. Motorkář s osobákem. Jsou tady všechny složky.
1: Díky moc, že vysíláte s námi. Děkujeme za informaci. 605 222 007. Připomínám linku naší dopravní centrály. Nebo můžete nahrávat vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Za chvíli Lucie Vondráčková a její vzkaz v láhvi. A hra Halo tady Impulzovi, ta pokračuje hned zítra ráno. Za zvednutí telefonu a správně řečené heslo hned a bez zaváhání, pěkné Halo tady Impulzovi, máte 10 000. Můžete mít ale 20. A to tehdy, když se rozhodnete riskovat, tehdy vám Klára s Honzou položí otázku, která se týká našeho českého léta s rádiem Impuls. A vy, když odpovíte správně, tak máte 20. Když odpovíte špatně, tak bohužel nemáte nic. Je to risk a je to jen a pouze na vás, nikdo vás do toho nebude nutit. No a abyste se té hry vůbec mohli zúčastnit, tak je samozřejmě důležité se do ní přihlásit, že jo, bez toho to nejde. Udělat to můžete třeba na našem webu impuls.cz, anebo třeba přes naši žlutou mobilní aplikaci.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Beatles, klasika pro radost už je připravená, za chvíli Hana Zagorová a její nápad. Velké sportovní chvíle pro Česko přinesl tento týden do finále Wimbledonu. Poprvé v historii postoupily dvě české tenistky Karolina Muchová a Linda Nosková. A včera vyhrála Linda. Teď je tady náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní.
1: Wimbledon 2026, both finalists representing the Czech Republic.
2: Jo, tohle je věc, kterou registruje celý sportovní svět, absolutní paráda. Radost s námi ve vysílání sdílela i kapitánka tenisového fedcupového týmu Barbora Strýcová a ta tomu samozřejmě rozumí.
3: Neuvěřitelný úspěch, naše země má být na co pyšná, historická věc.
2: Holky, děkujem.
4: Myslím si, že plníme to, co jsme řekli.
2: Premiér Andrej Babiš hodnotí půl rok své vlády velmi pozitivně, co má taky říkat, že ano. A pozitivně ministerský předseda hodnotí i onen teď už mýtický summit NATO v turecké Ankaře. Český bos je rád, že americký bos byl rád.
5: Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl velice příjemný.
2: Z hlediska českého diváka to ale bylo v Ankaře zajímavé tím, že vedle Andreje Babiše tam byl i prezident Petr Pavel, kterého tam Andrej Babiš nechtěl, protože ho tam Petr Macinka nechtěl. Uf.
6: Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů.
7: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
8: Já jsem mu podal ruku, ale spolu jsme nemluvili.
7: Takže jsme se už k sobě potom nedostali.
2: Ten dělal to a ten zas ono. Pokračoval a samozřejmě bude i pokračovat prázdninový speciál Rádia Impuls. Reportér Tomáš Kabát pro nás posluchače v týdnu brázdil severní část Moravy, až se nám zbíhaly sliny.
9: Povídáme si s Leošem Kalandrou z olomouckých tvarůžků.
10: Vyžaduje svůj čas, aby zrál, aby ten tvarůžek měl ten krásný zlatožlutý mas na svém povrchu.
2: Od zítřka východní Čechy. Na závěr výrok týdne. Americký prezident Donald Trump totiž rozumí i fotbalu, jak my říkáme, nebo sokru, jak tomu říkají oni. Pan Trump zavolal na FIFU a ta odpustila jednomu americkému hráči trest za červenou kartu. To tu ještě nebylo. Trump řekl, že všechno, co udělal, byla žádost o přezkoumání, protože si nemyslí, že to byl faul. Jsem v tom vážně dobrý a nemyslím, že to byl faul. Dodal pan Trump. Hezký den přeje Alan Hejma.
11: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Radio Impuls, za chvíli Brian Adams třeba, anebo taky Kristýna a její Horehroní. Předtím ale na silnice bouralo se na D1, podrobnosti za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Na silnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Můžete je s námi tvořit i vy. Stačí se ozvat přes naši mobilní aplikaci anebo volat linku dopravní centrály 605 222 007 a spolupracují taky profíci z Global Assistance. Kuba Trošar se hlásí. Ahoj.
4: Ahoj Lenko, hezký večer. Pozor na dálnici D1 z Vyškova na Brno nad Boutem 8,5 kilometru, kde se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Momentálně tam doprava zpomaluje. Na cestě ze Znojma na Chvalovice na 38 u odbočky na Vrbovec zasahují záchranné složky u nehody motorkáře a cyklisty. V obou směrech hlásí řidiči kolony mezi Pelhřimovem a Humpolcem v úseku Velký rybník Vystrkov. Na cestě od Tábora na Benešov se místo tvoří kolony před Mličínem, také mezi Boticemi a Obramovicemi a dále na Prahu očekávejte místo zdržení před Mračí. Kvůli rekonstrukci Kvalské ulice v Praze čekejte silný provoz na Novopatské v celém úseku od Mladoboleslavské D10. A dvě osobní auta bourala na 35 na průjezdu Libercem. Směrem na Turnov u Františkova projíždí se tam ale bez zdržení. Z Global Assistance, Kuba.

0: neprší. Teď sice neprší, ale ani to slunce se neklube, prostě celý den tak nějak nic moc. 16 stupňů. Díky za zprávu z Beskyd. Napište i vy, jak je u vás. 605 222 007. Zítra bude převažovat polojasno, ale zpočátku to bude zase trošku rozdělené. V západní polovině území bude jasno, naopak v severovýchodní polovině území bude oblačno a možná i přeháňky. Nejvyšší teploty 27 až 31, chladněji na severovýchodě, tam kolem 24.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
4: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
3: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
4: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
5: Kyberšmejdi už cílí i na větší firmy. Hasiči ve Zlíně dál kropí baťovský areál. Wimbledon dnes vrcholí dvouhrou mužů. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Podvodníci cílí už i na velké firmy a i tam se jim zadaří. Šéf Jihočeské Motorikov Group Miroslav Dvořák takto ve své slévárenské společnosti přišel o 2 miliony korun. Svěřil se s tím exkluzivně Rádiu Impuls.
6: Přišla faktura s chybičkou a pak ten člověk, který tu platbu potvrzuje, aby jsme zaplatili, to přehlíd a ty peníze poslal. Hned jsme volali do té banky, aby se peníze vrátili. Ne, už to nefungovalo, ty přišli někomu a vůbec jsme nezjistili, kam přišli.
5: E-mail s prosbou o zaplacení přitom Dvořákově firmě přišel z běžné adresy, z jaké běžně píše jeho dodavatel. Letošní rok je pro kyberšmejdy rekordní. Za první tři měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun. To je dvakrát víc než loni. Hasební práce ve Zlíně neberou konce. Hasiči už čtvrtým dnem zasahují na místě schořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Od večera tu pracuje 6 jednotek, které dál skrápějí proudy vody trosky budovy. K doutnajícím místům se z bezpečnostních důvodů nemůžou přiblížit. Lokalita je stále ohraničená páskami. O zpřístupnění některých ulic se bude jednat zítra dopoledne. Zavřené tak zatím zůstávají i instituce v okolí. Die pod Novými Mlýny je pod dohledem odborníků. Situace v řece se podle povodí Moravy nelepší. V noci kleslo množství kyslíku ve vodě nad jezem v Bulharech na nulu. Povodí Moravy o tom informovalo na svém webu. Větší úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali. Problém způsobuje velká masa sinic v dolní nádrži Nové Mlýny, která v noci kyslík spotřebovává a zároveň produkuje toxiny, které jsou pro ryby nebezpečné. Bílinská kyselka a další podkrušnohorské minerálky čeká záchrana. Krachujícího výrobce převezme nová firma. Vše ještě musí schválit věřitelský výbor a insolvenční soud.
7: Pro firmu, která je v konkurzu a díky krizovému managementu konečně dobře hospodaří, tak přichází nový začátek. Společnosti Kofola a Investgate se chtějí do budoucna postarat o bílenskou kyselku, zajčickou hořkou, Rudolfův pramen a Excelsior. To je aktuální produkce stáčíren v Bílině a Mariánských Lázních. Práci pod novými majiteli má mít jistou několik desítek zaměstnanců. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: V Londýně vrcholí tenisový Wimbledon. Ve finále mužské dvouhry spolu bojují dva nejvýš nasazení hráči, Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Ten vyhrál první set a ve druhém vede v tuto chvíli 5-4. No a za mikrofon Impulzu se vrací Lenka Haluzová.
8: A se mnou přijde léto. Mám pro vás totiž další letní hit a bude to Siempre Mañana a budeme si taky povídat o třešních, no a třesně, to je samozřejmě léto. Teď ale Karel Gott a jeho Pokaždé. Hezký poslech.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další muzika, a to třeba Iveta Bartošová a její O lásce. Třešňová sezóna se chýlí ke konci, v nížinách se o úrodu vedle lidí postrali i špačci. Červené plody teď dozrávají především ve vyšších nadmořských výškách.
1: Když se zobnete pár červených plodů přímo ze stromu, chce to nějakou dobu nepít. V našich žaludcích totiž může voda s třešněmi vytvořit časovanou bombu, která nás může pěkně prohnat. Ovocnář Vojtěch Ptáček Radio Impuls upozornil, že ještě horší je napít se mléka.
2: Třešně obsahují hodně určitých cukrů, které vám v žaludku dobře kvasí. Ve chvíli, kdy tam doplníte vodu, tak podpoříte ještě víc to kvašení. A když se zapijete mlékem, které to kvašení podporuje dvojnásob, tak je to o to rychlejší.
1: Třešně snadno zaměníme s višněmi. Obojí je v pohodě jedlé. Kateřina Štrosová ze Svazu ochránců přírody ale doporučuje sladší třešně sníst hned a kyselější višně dát do buchet. A nejen to.
3: Višně jsou kyselkavější. Lidé je víc využívají na zpracování. Likéry, kompoty i na sušení, že se dají použít místo rozinek.
1: A nejsou třešně jako třešně. Některé odrůdy mají zralé plody do žluta. Můžeme potkat ale i takové, které jsou černé jako uhel. Michael Ransdorf, Radio Impuls.

0: Impulzu. Za chvíli Eva Farná a Miraj s krásnou písničkou Vzpomeneš si. No a my pokračujeme, nebo možná spíš teď už tak pomalinku uzavíráme to naše nedělní čundrovské téma. Ptali jsme se vás, jestli chodíte na čundry, jestli spíte pod širákem, nebo radši postavíte stan, jestli vaříte v přírodě. Přišla mi zpráva od Máji. Dobrý den, my jezdíme kempovat každoročně. Jezdíme totiž na vodu, je to opravdu zábava. A kdybych vyzvedla jednu funny situaci, tak za tu dobu to bude asi to, jak si řidič autobusu špatně přečetl výšku mostu a pak jsme museli 2 kilometry couvat, protože nebylo kde to prostě otočit. Díky moc, Májo, za tuhle zprávu, za tohle vzpomínku, za to, že jste celé odpoledne večer vysílali spolu se mnou. A za chvíli tedy Eva Farná Miraj, anebo taky Roxette.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Roxette letos na Benátské s Impulzem. No už jenom 2 týdny a všechno to vypukne. Hrát se o vstupenky bude v našem odpoledním vysílání, tak poslouchejte Petra a Renatu mezi 3. a 6. odpolední. Za chvíli klasika pro radost Jaroslav Uhlíř a Nik Stáru v Impulzovic krabičce. No ale teď už náš zuřivec.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět prostě nefungoval tak, jak jsme zvyklí. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls míříme se zuřivým reportérem do Chuchelné na Opavsku. Tam existuje spolek, který se stará o kočky.
2: Ten spolek se jmenuje Kočičky Uniky a hrdinou všedního dne je Soňa Osmančíková. Ta má v zařízeních spolku a u pěstounů zhruba 160 kočiček, kterým je už teď dobře. Ale pojďme si, paní Soňo, představit nějaké ty kočičí příběhy.
3: Takže jednoho mám třeba, kterého srazilo auto, byl nalezený v okně u paní, která mě volala, jej vemu na veterinu, prodělal 2 operace čelistí.
2: Milánek.
3: Se, Milánek,
2: ležel vedle nás se
3: srdíčkou. Je z něj hrozně kontaktní, hodný kocůrek.
2: Nádhernej, velikánský Impulzovi, hlavně bílej, má tam nějaký flíčky do hněda.
3: Ano, pak tu máme třeba koťatka, která visela v igelitce v lese na stromě.
2: To je neuvěřitelný.
3: Koťatka, která dovezla městská policie z Ostravy, prolezla úplně červama. Ty už pečuju půl roku a snažím se jim najít domovy. Ano. Aby měli prostě hezký život u lidí, kteří se o ně budou hezky starat.
2: Paní Soně, děkujeme za tu péči a jestli potřebujete kočičku nebo koťátko jako skvělého parťáka, zastavte se. Paní Soňa Osmančíková a kočičky Uniky vám nějakou číču pomůžou vybrat. Hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: A my hrdiny všedního dne hledáme i nadále. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls se za nimi zítra vypravíme do Prachovských skal. Už brzy ráno míříme do východních Čech.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravím vás všechny, co jste právě teď za volantem a vezou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomáhají profíci z Global Assistance, hlásí se Kuba Tilšar. Ahoj.
2: Ahoj Lenko, hezký večer. Na hlavní cestě od Tábora na Prahu počítejte nárazově s kolonami před Miličínem u Votic a v okolí Benešova. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce k Velské ulice v Praze čekejte možné problémy v okolí. Momentálně se jede pomalu po Novopatské ulici na cestě od Mladoboleslavské D10. A na trase Karlovy Vary Plzeň u Třebouně blokuje částečně jeden pruh osobák po nehodě. Z Global Assistance, Kuba.

0: Týden, jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Hasiči likvidují požár lesa na Strakonicku. Česko pomáhá Francii s hašením požárů. Wimbledon dnes vyvrcholí dvouhrou mužů. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hasiči na Strakonicku zasahují u požáru lesa u Kocelovic. Hoří nízký porost na ploše o velikosti zhruba fotbalového hřiště. Jde o druhý požár během půl hodiny v přírodě na Strakonicku. Jak uvedli jihočeští hasiči na síti X, tento víkend na jihu Čech hoří už po 11. Dnes také jihočeští hasiči zasahovali u požáru Strniště u Kovářova na Písecku. Kvůli povětrnostním podmínkám tady vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Česko vyslalo do Francie druhý hasící vrtulník. Na jihu země pomůže s hašením tamních požárů. První stroj odletěl už v pátek a má tak za sebou dva dny nasazení. Druhý vrtulník na místo doletěl dnes odpoledne a hned se pustil do práce. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Na X o tom informuje ministerstvo vnitra. O mezinárodní pomoc leteckého hašení žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta do Chorvatska autem.
3: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Server iDnes.cz doporučuje i cestu vlakem. Z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do chorvatské Rijeky jezdí 6x týdně přímá linka, která pro 4členou rodinu vyjde na necelých 12 000 korun. V ní se dá dokonce i vyspat. Spoj totiž jede přes noc a k moři dojedete v dopoledních hodinách. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků a farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
4: Bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě. To nejsou.
2: V budově D vedle libereckého krajského sídla se budou prodávat potraviny, ale také třeba sklo nebo keramika. Prodejna bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. V Londýně vrcholí tenisový Wimbledon. Ve finále mužské dvouhry spolu bojují Ital Sinner s Němcem Zverevem. Zatím je zápas nerozhodný, 1-1 na sety a velmi vyrovnaný. Ve třetím setu je stav utkání 4-3 pro italského hráče.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři.

0: můžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Osobních bankrotů ubývá. V letošním prvním pololetí zkrachovalo přes 7,5 tisíce lidí. Meziročně je to o 7% míň. Podle analytičky Věry Kameníčkové jde o dobrou zprávu.
1: Úvěry domácností na spotřebu sice rostou poměrně svižně, platební morálka lidí se však zlepšuje. Počet osobních bankrotů tedy letos mohl být nižší než v roce 2025, nebude to však platit pro všechny kraje.
0: Počet osobních bankrotů stoupl ve třech krajích, nejvíc ve Středočeském, pak Karlovarském a Plzeňském. Die pod Novými Mlýny je pod dohledem odborníků. Situace v řece se podle povodí Moravy nelepší. V noci na neděli kleslo množství kyslíku ve vodě nad jezem v Bulharech na nulu. Povodí Moravy o tom informovalo na webu. Větší úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali. Problém způsobuje velká masa sinic v dolní nádrži Nové Mlýny, která v noci kyslík spotřebovává a zároveň produkuje toxiny, které jsou pro ryby nebezpečné. Povodí na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu proto snižuje přítok do zámecké Die, aby se snížil přísun biomasy se sinicemi. V případě zhoršení povodí nainstaluje další norné stěny v Bulharech a nad Břeclaví. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
2: Mnohé města na Slovensku zápasia s odlivom ľudí v produktívnom veku, zatváraním škôl či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za dekádu viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Kajakář Josef Dostal dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostal útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Šel jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal. A najednou jsem stál uprostřed místnosti, pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta, příjemný.

0: Se u Cimrmana a ty se mě ale neptejte jak.
1: Máme pohodu.
2: Jedu si to do Prahy, ve 3 hodiny jsem najela po Ostravě na dálnici a už se na vás moc těším.
0: A žijeme muzikou.
1: Impulzovi s letním kolem hry Halo tady Impulzovi startují v 5.
3: Ladíme Impuls, Impuls.
4: Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie.

0: Největším soukromým zámkem v Česku. Okruh vznešené patro představuje reprezentační srdce zámku, který vlastnili například rody Lobkoviců, Harachů i plzeňští průmyslníci Škodové. Intimnější pohled na každodenní život obyvatel nabízí okruh šlechtické komnaty. Ukazuje soukromé pokoje nebo koupelny. Památka po desetiletí sloužila k rekreaci odborářů, přesto se z interiéru mnohé zachovalo. Opravená jsou dvě ze tří křídel. Klára Fajstová, Radio Impuls, Žinkovi.
1: Německo hlásí mimořádně tragický červen. Kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí. To je podle oficiálních údajů rekordní počet od roku 2003. Tehdy si vlny veder vyžádaly v Německu 107 životů. O nových číslech píše agentura AFP. Většinu obětí v současné tragické bilanci tvoří mladí lidé, převážně muži. 40 z nich bylo míň než 30 let. Roky před padesátkou můžou být fajn, říká to dnešní oslavenec Vašek Jelínek. Zpěvákovi z kapely Lunetik je dnes 48 let. V našem ranním vysílání si svůj věk pochvaloval.
2: No to hrozně letí, hlavně s těma dětma. Myslím si, že rodina mě udržuje v kondici, hlavně kluci, takže se cítím dobře. A vlastně jsem si vždycky říkal, že jako 50 letech už bude nějaký děda starý, že mi všechno bude bolet, občas teda jo, ale musím říct, že to jsou nejhezčí léta.
1: Kapela Lunetik na podzim chystá show v O2 Univerzu v pražské Libni, proběhne koncert 2. října. Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově 5. grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: bývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulzových. Radio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta autem.
2: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Zpravodajský server i dnes CZ doporučuje i cestu vlakem z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do Chorvatska.

0: Měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun, to je dvakrát víc než loni. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: Prožijeme českou muzikou ve dne v noci. Radio
1: Impuls. Naša láska letí jak splašené koně.

одежу ведь иного мужа. Наша ласка летит, як сплашене коня.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Čepář. Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ve sněmovně se v týdnu dostane na EET. Od obnovení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Poslanci posoudí i zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou i k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3,5 tisíce litrů vody. Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků i farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
3: Bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují vchodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě, to nejsložitější.
2: Prodejna v libereckém krajském sídle bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
4: Mnohé města na Slovensku zápasia s odlivom ľudí v produktívnom veku, zatváraním škôl či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny,

0: ale na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: prázdniny jsou boží.
1: Jo, jak si to užil, že byl jak drak a jak tam byl rychle.
2: Už sama ladí to rádio.
3: Impulzovi jsou celý týden na východě.

0: se u Cimrmana a teď se mě ale neptejte jak.
1: Máme pohodu.
2: Jedu si to do Prahy, ve 3 hodiny jsem najela po Ostravě na dálnici a už se na vás moc těším.
0: A žijeme muzikou.
1: Impulzovi s letním kolem hry Halo tady Impulzovi startují v 5.
3: Ladíme Impuls, Impuls.
4: Rádio Impuls je 1 hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta autem.
6: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Zpravodajský server Dnes.cz doporučuje i cestu vlakem. Z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do chorvatské Rijeky jezdí 6x týdně přímá linka, která pro 4členou rodinu vyjde na necelých 12 000 korun. V ní se dá dokonce i vyspat. Spoj totiž jede přes noc a k moři dojedete v dopoledních hodinách. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Podvodníci cílí vedle běžných lidí i na velké firmy. Šéf jihočeské Motorikov Group Miroslav Dvořák takto ve své slévárenské firmě přišel o 2 miliony korun.
7: Přišla faktura s chybičkou a pak ten člověk, který tu platbu potvrzuje, aby jsme zaplatili, to přehlíd a ty peníze poslal. Hned jsme volali do té banky, aby se peníze vrátili. Ne, už to nefungovalo, ty přišli někomu a vůbec jsme nezjistili, kam přišli.
5: E-mail s prosbou o zaplacení přitom Dvořákově firmě přišel z běžné adresy, ze které běžně píše jeho dodavatel. Letošní rok je pro kyberšmejdy rekordní. Za první 3 měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun. To je 2x víc než loni. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a 5. celkově. Kajakář Josef Dostál dojel 2. na 0,5-kilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak 3. pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství.

0: česky a slovensky.
1: Radio Impuls. Za
2: sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

0: Národní.
1: Dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ve sněmovně se v týdnu dostane na EET. Od obnovení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Poslanci posoudí i zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou i k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Česko poslalo do Francie 2. vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3,5 tisíce litrů vody. Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků i farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
3: Bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují vchodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější.
2: Prodejna v libereckém krajském sídle bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
4: Mnohé města na Slovensku zápasia s odlivom ľudí v produktívnom veku, zatváraním škôl či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za dekádu viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově 5. grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.